0: Narayanam, this is number one.
1: Toto je prvýkrát zopakované.
0: Om namo Siri Prabhudipa Narayanam Ham Sabdas Prabhu Sarana Paray. This is two.
1: Toto je druhýkrát.
0: Om namo Siri Prabhudipa Narayanam Ham Sabdas Prabhu Sarana Parayanam. Three times.
1: Tretíkrát.
0: Oh.

0: हम सब दास प्रभु शरण परायणम. 6. So,
1: Šiestýkrát.
0: Continue.
1: A pokračujte.
0: 5 times more.
1: Ešte 5 krát.

0: Very dear Holy Guruji, Hindu Dharam Samrat, Sadguru Swami Madhvananji.
1: Našeho velmi drahého Holy Gurujiho, Hindu Dharma Samrát, Svámiho Madhavananjiho.
0: Lala Nanji Maharaj.
1: Lala Nanjiho Maharaje.
0: Shivananji Maharaj.
1: Shivananjiho.
0: Brahmananji Maharaj.
1: Brahmananjiho Maharaje.
0: Bodhananji Maharaj.
1: A Bodhananjiho Maharaje.
0: And many other our disciples of this our lineage.
1: A mnoha dalších žáků naší linie.
0: We all give the pranam to all.
1: A my všichni dáváme pranam k ním všem.

0: our salutation,
1: naše úcta, náš pozdrav
0: to all our Guru Bhai and Guru Shishya,
1: všem našim Guru Bhai a Guru sestrám.
0: We are all the great bhaktas.
1: Všichni jsme velcí bhaktové.
0: And I give salutation.
1: A já vás zdravím.
0: Our this very holy place.
1: Na tomto velmi svatém místě.
0: We are very lucky that we are in this like a heaven place.
1: Jsme máme veliké štěstí, že jsme na tomto nebeském místě.
0: Let us give the time to see our friends, speak with them, all try each other that you know who you are.
1: Najdeme si čas na to setkat se, popovídat si se svými přáteli, seznámit se.
0: It is very easy.
1: Je velice snadné, lehké.
0: To be very humble.
1: Být velmi pokorný.
0: Very kind.
1: Velice laskavý.
0: Very respect.
1: Plný úcty.
0: And very spiritual.
1: A velmi duchovní.

0: duchovní.
1: We are getting every day
0: každý den
1: around the world some our bhaktas also going to Mahaprabhuji's loka.
0: Každý den máme zprávy o tom, že naši baktové odcházejí do Mahaprabhuji's loky.
1: This morning you had a beautiful prathna, prayer.
0: Dnes ráno jste měli krásnou prátna, modlitbu.
1: You gave the blessing, getting blessings to each other and from Mahaprabhuji.
0: Získali jste požehnání, dali jste si požehnání navzájem a získali jste požehnání od Mahaprabhujiho.
1: And your all these different kind of techniques,
0: všechny různé druhy technik,
1: very peacefully and very clear and very perfect,
0: velice míruplně, velice jasně a perfektně.
1: We have our many little children.
0: Máme tady mnoho malých dětí.
1: Their father, their mother,
0: jejich rodiče,
1: grandchildren, grandparents,
0: prarodiče.
1: They all enjoy and they are very happy.
0: Všem se tady líbí a jsou tu velmi šťastní.
1: They have here beautiful place.
0: Mají tady krásné místo.
1: They can play.
0: Můžou si tu hrát.
1: Running.
0: Můžou tu pobíhat.
1: Beautiful big trees.
0: Krásné velké stromy.
1: How joy for these children here.
0: Jaká je to radost pro ty děti, které jsou tady.
1: And our yoga teachers.
0: A naši učitelé jógy.
1: The yoga teacher of yoga in daily life.
0: Učitelé jógy v denním životě.
1: They are all very advanced.
0: Jsou velice pokročilí.
1: And any time they jump in to give the class.
0: A kdykoliv jsou připraveni vést hodinu, pomáhat se vedením kurzu.
1: That's beautiful.
0: A to je krásné.
1: We have to give everyone freedom.
0: Musíme dávat každému svobodu.
1: We should not tell now do this, don't go there. Not like this.
0: Neměli bychom říkat takhle, teď musíš udělat tohle, udělej tohle, tohle nesmíš, takhle ne.
1: You see, when you have seen more, the thousands and thousands of sadhus in Kumbh Melas.
0: Víte, když se na Kumbh Melách viděli těch tisíce a tisíce sadhů.
1: And we can see how it is.
0: A můžeme vidět, jaké to je, jak na tom jsou.
1: But in them is very sadhus, aged sadhus, they don't make any differences.
0: Ale jsou mezi nimi už i staří sádové, kteří už nedělají rozdíly.
1: And that is great sadhus.
0: A takoví jsou velcí sádhové.
1: So sadhu. Sadhu, it means also sadha, it means very humble.
0: Sadhu znamená také sadha a to znamená velmi pokorný.
1: They are not going to some kind of lessons in the university or etc.
0: Nechodili na žádné lekce, na žádné kurzy na univerzitě a tak dále.
1: If you have education in that way,
0: pokud máte takový druh vzdělání,
1: it's okay.
0: To je v pořádku.
1: And there is some sadhus that is they have no any diplomas.
0: A jsou sadhové, kteří nemají žádný diplom.
1: But they have the supreme diploma.
0: Ale mají ten svrchovaný diplom.
1: To know that is very important.
0: vědí, oni mají to vědění a to je důležité.
1: So finally, many people we have in India, many officers.
0: A máme v Indii mnoho lidí, mnoho úředníků.
1: And when they get retired,
0: a když potom jdou do důchodu,
1: many, many percentage, let 80%.
0: A mnoho z nich, třeba 80%.
1: They turns towards humbleness, peace, love.
0: Směřují potom pokoře, míru, lásce.
1: And they know that they have learned a lot.
0: Vědí, že se toho hodně naučili.
1: And they had very much work.
0: A hodně pracovali.
1: They are many times in other countries.
0: Mnohokrát i sloužili, cestovali do jiných zemí.
1: Like ambassador, etc.
0: Jako například velvyslanci a podobně.
1: When they are retired.
0: Ale když jdou do důchodu.
1: They have to think feelings.
0: Mají pocit, mají cítění.
1: One is that now I am relaxed and I am have my rest.
0: První je to, teď se můžu odpočinout, teď mám ten svůj klid.
1: Second,
0: a za druhé,
1: side is this.
0: Na druhou straně.
1: All my friends in other countries.
0: Všichni mi přátelé v těch jiných zemích.
1: How time you were in deep countries?
0: Kolikrát kde byli jinde v zahraničí?
1: And that gives you very much happiness and joy and friendship.
0: A to vám přináší mnoho radosti, štěstí a přátelství.
1: Similarly also our yogic people.
0: A podobně i naši jogoví lidé.
1: And who is the yogi? Who is yoga? That is one should know.
0: A kdo jsou ti jogi? Kdo to jsou? To by člověk měl vědět.
1: So, but there are many, many good ashrams.
0: A je mnoho, mnoho dobrých ashramů.
1: And very good gurus.
0: A mnoho dobrých gurů.
1: Some are old.
0: Někteří jsou starší.
1: They have their successors coming.
0: A mají už svého nástupce, který přichází.
1: And they have so many disciples.
0: A mají tolik žáků.
1: And though that sadhu is very old now.
0: A i když ten sadhu už je velmi starý.
1: But they come just to see, that's all.
0: Přichází jenom, aby ho viděli, aby se s ním viděli, to stačí.
1: This is the our yet we are on that time, we are in that qualities.
0: A to je ten čas, to je ta vlastnost, ta kvalita.
1: That you are also very far distance.
0: I vy jste velice daleko.
1: And therefore we see, I see, you see, they see, all see. Anywhere we see our friend, we are very happy. Each other.
0: Ač jsme zdaleka, ale kdekoliv já vás vidím, kde vy vidíte, kde se vidíme navzájem, vy se vidíte, tak nám to přináší radost, když se setkáme.
1: If you drive your car,
0: když jedete autem,
1: and you meet some other car,
0: a potkáte se s jiným autem,
1: it's from your guru brother, sisters.
0: A jede v něm nějaký váš guru bratr nebo guru sestra.
1: If you are on the other direction on other road,
0: když se míjíte v protisměru na silnici,
1: at least you will say hello like this.
0: Aspoň takhle na sebe máváte.
1: Or someone stops somewhere on petrol pump.
0: A nebo se zastavíte na benzinové stanici, čerpací stanici.
1: And our people are coming.
0: A tam přicházejí naši lidé.
1: We are so happy.
0: Tak jsme tak šťastní.
1: That means.
0: To znamená.
1: That your inner self.
0: Že vaše vnitřní já
1: is very far developed.
0: Je velice dalece rozvinuté.
1: Doesn't matter if you have a swami or sannyasis or not.
0: Je jedno, jestli jste swami, sannyasi nebo ne.
1: It is as our Mahaprabhuji said,
0: jak náš Mahaprabhuji říkal,
1: the color of the cloth,
0: ta barva toho šatu, té látky,
1: is not so important.
0: Není tak důležitá.
1: But you have that color in your heart,
0: ale vy máte tu barvu ve svém srdci,
1: which is given by Guruji said, Mahaprabhuji said, that I gave you already that color.
0: A jak Mahaprabhuji říká, já už jsem zabarvil tvoje srdce.
1: Which kind of color?
0: A jakou barvu?
1: Just now you were singing bhajan.
0: Právě teď jste zpívali bhajan.
1: I just went this side.
0: Já jsem jenom šel tamhle.
1: I thought I will walk little bit.
0: Myslel jsem si, že se trošku projdu.
1: And so our dear Mansa Devi,
0: a naše drahá Mansa Devi,
1: Monika, she went to Slovakia to her mother to say in Bratislava.
0: Odjela za svojí maminkou do Bratislavy na návštěvu.
1: She's ages.
0: Už je starší.
1: So I said, okay, I drive with the car with you till the Ganga door.
0: A tak já jsem říkal, tak já se svezu s tebou autem až k té bráně ke Ganze.
1: And then I came this side.
0: No a pak jsem přišel z té druhé strany.
1: I was 5 minutes late.
0: 5 minut jsem se opozdil.
1: But you had so many bhajan singing from far distance could hear.
0: Ale vy jste měli zpívání bhajanu, já už jsem to z dálky slyšel.
1: And they all were here. Your heart, your feelings is great.
0: A vy jste tady byli a ve vašem srdci, vaše pocity, to bylo skvělé.
1: So I was coming here.
0: A jak jsem sem přicházel.
1: And when I see all our bhaktas.
0: A když vidím všechny naše bhakty.
1: And little children also.
0: I malé děti.
1: And elderly.
0: A starší lidé.
1: All was so humble, kind.
0: Všichni byli tak pokorní, laskaví.
1: That is the development towards the cosmic self.
0: A toto je ten vývoj, rozvoj ke kosmickému já.
1: All other education what we have.
0: Všechny ostatní vzdělání, školy, které máme.
1: Of course it is very good.
0: Samozřejmě je to velmi dobré.
1: And we should learn this.
0: A měli bychom se učit.
1: But when one comes to the highest consciousness,
0: ale když se člověk dojde k nejvyššímu vědomí,
1: then he or she doesn't want to do something different.
0: Takový člověk pak už nechce dělat něco jiného.
1: When we are coming to India,
0: když přijíždíme do Indie,
1: for Holy Guruji's anniversary,
0: na Holy Guruji's výročí,
1: and Mahaprabhuji's also in few functions in Jadan.
0: A máme tam i oslavu Mahaprabhuji's v několik takových událostí v Jadanu.
1: Or in Katu, or Kailas, or
0: nebo v Katu, nebo v Kailáši a tak dále.
1: There is such a environment.
0: Je tam takové prostředí.
1: Like we are somewhere in other lokas.
0: Jako bychom byli někde už v jiných lokách.
1: And how many people, thousands of people.
0: A kolik tisíců lidí.
1: And we have not rooms so many.
0: Nemáme tam tolik pokojů, místností.
1: We don't have so many beds.
0: Nemáme tolik postelí.
1: Many things.
0: A tak dále.
1: But they nearly whole day and night they just relax anywhere, lie down.
0: Ale oni celý den, noc prostě si odpočinou kdekoliv jsou.
1: Such a big hall.
0: Je tam velká hala.
1: Some are listening, some are sleeping.
0: Někdo poslouchá, někdo spí.
1: And there is a whole night.
0: A celou noc.
1: And there are many, many singers.
0: A mnoho, mnoho zpěváků.
1: And everyone wanted that I will sing, I will sing.
0: A každý chce, já budu zpívat, já budu zpívat.
1: And many people are happy they can sing.
0: A mnoho lidí je šťastných, že tam můžou zaspívat.
1: And many people said, well, Swamiji, please now you should speak something.
0: A mnoho lidí říká, Swamiji, prosím, teď vy byste měl něco říci.
1: I always said.
0: A já vždycky říkám.
1: This bhajans is from our parampara.
0: Tyto bhajany jsou z naší parampara.
1: And I am also listening that bhajans.
0: A i já jim naslouchám, i já je poslouchám.
1: They are in my heart.
0: Jsou v mém srdci.
1: They are in my ears.
0: Jsou v mých uších.
1: They are in my feelings.
0: Jsou v mých pocitech.
1: And same thing you also.
0: A stejně to máte i vy.
1: When holy gurujis or gurujis or brahmananjis or shivananjis etc.
0: Když holy guruji, brahmananji, shivananji a tak dále.
1: Their bhajans and their words.
0: Jejich bhajany, jejich slova.
1: Then what can I teach mandar more?
0: Co ještě dalšího bych mohl já učit?
1: Because they have given me what they have.
0: Dali mi, co měli.
1: And we give further also.
0: A my to jen dáváme dál.
1: So see here in this our holy place.
0: A tak podívejte se tady na to naše svaté místo.
1: And unfortunately you have only time for 1 week.
0: Bohužel máte tady být čas jenom týden.
1: Or 2 weeks.
0: Možná 2 týdny.
1: But others have to also get a place.
0: Ale protože i na ostatní musí přijít řada, musí dostat
1: místo. We will come time to time.
0: A čas od času přicházíme.
1: And whatever you do at home,
0: cokoliv uděláte doma,
1: how you are walking to the train,
0: jak když jdete na vlak,
1: or to the bus,
0: nebo na autobus,
1: or a car,
0: nebo do auta,
1: all is equal.
0: Všechno je to stejné.
1: Only that we can come on time.
0: Jenom proto, abychom přijeli včas.
1: So like you see, you feel it, that suddenly about 2-3 years, my feelings and my being is different.
0: Vy sami pozorujete, jak během 3-4 let najednou vaše pocity, vaše bytí je jiné.
1: The age is important also.
0: I ten věk je důležitý.
1: And very little children.
0: Velice malé děti.
1: Look when one couple they have in their pregnancy his wife little by a child in the womb.
0: A podívejte, manželský pár, manželka je těhotná a nosí dítě.
1: From that time we all are happy.
0: Od té chvíle jsme všichni šťastní.
1: Parents are happy, grandparents are happy.
0: Rodiče jsou šťastní, prarodiče.
1: And the child in the mother's body.
0: A to dítě, které je v tom matčině lůně.
1: And they are very happy parents, everything.
0: A ty rodiče jsou velice šťastní.
1: In such a feeling, the child is still in the womb.
0: A když takové pocity, ještě když to dítě je v tom lůně.
1: But they are happy.
0: Ale už jsou šťastní.
1: They know everything.
0: Všechno vědí.
1: It is atma.
0: Je to atma.
1: Jivatma.
0: Je to jivá atma.
1: Param atma.
0: Param atma.
1: He atma. That is great.
0: To je skvělé.
1: Similarly also other creatures.
0: A podobně i ostatní tvorové.
1: From the birds.
0: Od ptáků.
1: From the deers.
0: A jelenů.
1: Tigers.
0: Tygři.
1: And many cows.
0: Krávy,
1: horses,
0: koně,
1: uncountable, so many creatures.
0: Nespočet tolik tvorů, tolik stvoření.
1: And so, when they are born,
0: a když se narodí,
1: you can imagine how nice.
0: Dovedete si představit, jak je to krásné.
1: This 3 months.
0: Tyhle ty 3 měsíce.
1: In Jadanu.
0: Jadanu.
1: And on my presence, my two horses gave the babies.
0: Když jsem tam byl přítomen, tak dvěma kobylkám se tam narodilo

0: v Římě.
1: And so one girl is she's a beautiful girl.
0: Jedna je to krásná klisna.
1: And she's so sweet.
0: A ona je tak sladká.
1: And she a little white and little others and like this.
0: A je trošku má bílou a jiné barvy.
1: And she have eyes beautiful like eyes. They have, I don't know how this is called, like some there are some girls and some people are there, not all.
0: A má takové zvláštní oči, nevím jak se tomu říká, ale takové občas to vidíte u lidí, prostě takové zvláštní oči.
1: They are very nice white and some ring and like this is very good.
0: Má je takové bílé a má tam takový prstenec, je to velice dobré.
1: And one side she have dark his what is this? Ear.
0: Na jedno ucho má bílé.
1: Other is very white.
0: A druhé je velice bílé.
1: And she's so nice.
0: A je tak milá.
1: And just you go and she will come.
0: A jenom tam přijete, ona přiběhne.
1: And she will lick your fingers and your hands.
0: Olíže vám ruku, olíže vám prsty.
1: Now she's nearly 2 months, I think.
0: Teď myslím, že je asi 2 měsíce.
1: Then after 3 weeks.
0: A po 3 týdnech.
1: Another baby came, horse.
0: Další to hříbě se narodilo.
1: So they are, they're from the sisters.
0: Oni jsou od sester.
1: And he's also beautiful, very nice.
0: A on je velice krásný, velice milý.
1: So animals are animals.
0: Zvířata jsou zvířata.
1: Birds are birds.
0: Ptáčkové jsou ptáčkové.
1: So that is we shall see the soul within us.
0: Měli bychom vidět tu duši uvnitř.
1: Don't think of your body.
0: Nemyslete na své tělo.
1: Don't think of your asanas.
0: Nemyslete na své asany.
1: Your pranayams.
0: Na svoji pranayamu.
1: Or other principles.
0: A nebo na jiné principy.
1: Our mind.
0: Na naši mysl.
1: And our knowledge.
0: A na naše vědění.
1: Many things.
0: Je mnoho toho.
1: And they are good.
0: A jsou dobré.
1: Very good.
0: Velmi dobré.
1: We are in this body which God has given.
0: Jsme v tomto těle, které nám dal Bůh.
1: And I think no one can do like this. No one, the humans cannot make.
0: A myslím, že nikdo jiný by takhle to nedokázal. Žádný člověk by tohle to nepostavil, neudělal, nedokázal.
1: Yes, they can do also.
0: Ano, dokážeme to hodně.
1: The father and mother.
0: Otec a matka.
1: They can give us so beautiful again.
0: Mohou nám to krásně zase dát.
1: But we cannot make from the wood.
0: Ale nedokážeme to vyřezat ze dřeva.
1: Or from the clay.
0: Nebo z hlíny.
1: And this is undescribable.
0: A to je nepopsatelné.
1: There are many doctors.
0: Je mnoho lékařů.
1: Science.
0: Vědců.
1: Many, many. But of course they know very much.
0: Samozřejmě znají to hodně.
1: When someone dies,
0: když někdo zemře.
1: And in some countries they have all day we check and then give back.
0: A v některých zemích to vždycky ještě potom kontrolují, prohlíží.
1: And in some countries the parents have to ask or the person writes in testament when I die, please use it my body.
0: A v některých zemích je to tak, že do své poslední můžete napsat po smrti využijte moje tělo.
1: And each and every nerves.
0: A každičký nerv.
1: We yogic we know how many the nerves.
0: My jogini víme kolik nervů.
1: And others doctors and may they count.
0: A možná i lékaři to počítají.

0: did not, not give.
1: Ale oni to ještě ne, jako nezveřejnili.
0: And each nerve, it is very powerful.
1: A každý ten nerv je velice mocný.
0: Our glands,
1: naše žlázy,
0: our flesh,
1: naše svaly,
0: our bones,
1: naše kosti,
0: glands,
1: a žlázy.
0: And not in one plan. No, there are many, many different glands.
1: A není jenom jedna, je jich mnoho různých.
0: And all have its quality.
1: A každá má svoji kvalitu.
0: But still we don't know.
1: Ale my to pořád nevíme.
0: How many things there?
1: Kolik všech těch věcí tam je?
0: Of course, our doctors, they are great.
1: Samozřejmě naši lékaři jsou skvělí.
0: And all in every countries.
1: Všude v každé zemi.
0: So it is great. We have to do.
1: A je to skvělé, tak to má být.
0: Without this kind of science.
1: Bez takového druhu vědy.
0: We can't be so like this.
1: Tak bychom nebyli tak jak na tom jsme teď.
0: Therefore, we should not say that these doctors and this and that we don't need. No.
1: A neměl bychom teda říkat, že ty doktory, já nepotřebuju doktory, že jsou na nic, to ne.
0: Such person who said,
1: kdo takhle mluví, kdo tohle říká,
0: and that one time you will have accident or fall down.
1: No až potom budete mít nehodu nebo upadnete,
0: then you will say, God,
1: a pak budete říkat, Bože,
0: please bring a good doctor.
1: Prosím, přiveď mi dobrého doktora.
0: And doctors will do something.
1: A doktoři si poradí.
0: So this is, it's called the creation of the God.
1: A tomu se říká Boží stvoření.
0: And this, what is written, that everyone have different life.
1: A jak je psáno, každý má různý život.
0: It's we humans are making this, doing something.
1: A my lidé, my něco děláme.
0: Yes, they are using again for God's creation if some people need.
1: No a tak oni ti lékaři to použijí pro jiné tvory, pro jiné lidi, když je to potřeba.
0: The kidneys,
1: třeba ledviny,
0: some glands,
1: nebo nějaké ty žlázy,
0: some nerves,
1: nervy,
0: some eyes,
1: nebo oči,
0: many things,
1: mnoho, mnoho.
0: You know what people are telling now, who is a moped running.
1: Víte, když někdo jezdí na motorce, jak se tomu říká?
0: And this moped people is mostly they are the giver of the organs.
1: Ono se říká, že jo, ty motorkáři, že jsou to dárci orgánů.
0: And many they who are riding with the moped.
1: A kdo jezdí na tom mopedu, na té motorce?
0: They are also right. If it happens, please, this give it for the others my organs of my body.
1: Oni to opravdu tak napíšou, že opravdu řeknou, když se něco stane, tak prosím, využijte ty mé orgány, využijte to mé tělo.
0: It is good.
1: A je to dobře.
0: Don't say, no, I will not give.
1: Neříkejte, ne, já nic nedám.
0: Give or not give is your choice.
1: Dáš nebo nedáš, to je tvoje volba.
0: But what will you do otherwise?
1: No, ale k čemu vám to stejně bude?
0: And therefore we have this. We have this and we are the humans and we shall give this.
1: A my jako lidé jsme takoví a my bychom to měli dávat.
0: But we pray to God.
1: Ale modlíme se k Bohu.
0: That these people who is driving.
1: Že ty lidé, kteří takhle jezdí, řídí.
0: God give them long life.
1: Bože, dej jim dlouhý život.
0: It can be also by aeroplane.
1: A může se stát i v letadle.
0: By car.
1: V autě.
0: In anywhere.
1: Kdekoliv.
0: While walking on the street.
1: Jenom když jdete po ulici.
0: We can

0: though the surgeon and they have so much knowledge, but still they cannot make like this a human body.
1: A i když ti chirurgové a lékaři mají tolik vědění, stejně pořád nedokážou stvořit lidské tělo.
0: And therefore always we should pray to the God.
1: Proto bychom se měli pořád modlit k Bohu.
0: That God,
1: o Bože,
0: please give me the long life.
1: Prosím, dej mi dlouhý život.
0: Healthy, happy.
1: Zdravý a šťastný.
0: Educated.
1: Vzdělaný.
0: Etc.
1: A tak dále.
0: And when I pass away.
1: A až odejdu, až zemřu.
0: Please God.
1: Prosím Bože.
0: Give everything what I have in my body.
1: Cokoliv, co mám ve svém těle.
0: All my knowledge.
1: Všechno moje poznání.
0: And this is what we are looking. We do very nice kriyas.
1: A to je to, co my hledáme, my děláme velice krásné kriye.
0: Asanas.
1: Asany.
0: Pranayams.
1: Pranayamy.
0: And we are missing something.
1: No, ale něco nám chybí.
0: And that is like cooking.
1: A je to jako když vaříte.
0: But there are someone who is preparing our meal.
1: A když někdo chystá pro vás jídlo.
0: And we all know very good.
1: A my všichni víme, že je to dobré.
0: But you should not eat too long.
1: A neměli byste jíst příliš dlouho.
0: You should eat.
1: Měli jste se najíst.
0: As much as you like.
1: Kolik chcete.
0: But after you, we shall give place to the other place.
1: People. No, ale potom bychom měli přenechat to místo i dalším.
0: And many are only gossiping on the dining table.
1: Mnozí u toho stolu jenom sedí a povídají si.
0: That is not yogic.
1: A to není podle jogy.
0: And it is a karma.
1: Je to karma.
0: And there are different karmas.
1: A jsou různé karmy.
0: One day they told me.
1: Jednou mi řekli.
0: So this is a inner life.
1: A takový je vnitřní život.
0: Think inside.
1: Myslete dovnitř.
0: Feel inside.
1: Vnímejte to nitro.
0: Outside we have been done many times.
1: Navenek jsme toho už zažili tolik.
0: But now we know and we know it's inside.
1: Ale teď už víme, že jde o to, co je uvnitř.
0: All what you need is inside.
1: Vše, cokoliv, co potřebujete, máte uvnitř.
0: If we understand,
1: kdybychom tohle pochopili,
0: then we have got achievement.
1: Pak jsme něčeho dosáhli.
0: What kind of achievement?
1: A čeho jsme dosáhli?
0: The human's achievement.
1: Lidskosti, lidství.
0: And that how he is doing?
1: A ten, kdo to takto dělá,
0: that will give the judgment after.
1: To jestli jsme toho dosáhli, to se rozsoudí až na konec, až poté.
0: So in this way I'm so happy to see you.
1: A proto jsem velice šťastný, že vás vidím.
0: We were very happy that many were practicing.
1: Jsme velice šťastní, že mnozí z vás cvičí.
0: And our karma yogis,
1: naši karma yogini,
0: from different parts,
1: z různých částí, z různých koutů,
0: male or females,
1: ať už muži nebo ženy,
0: they give with respect, great respect,
1: s velkou úctou,
0: for other anything what they need.
1: A my si jich vážíme a staráme se o to, co potřebují.
0: May you need water,
1: možná potřebujete vodu.
0: You may need fire.
1: Starají se o vás, cokoliv potřebujete, ať už vodu, oheň.
0: So there are in our body.
1: A jsou v našem těle.

0: So, your sadhana,
1: vaše sadhana,
0: do it,
1: pokračujte,
0: humbleness,
1: pokoře,
0: peaceful,
1: míru plní.
0: And if you let say that you are suddenly tired,
1: a třeba řekněme, že jste najednou unavení,
0: then lie down.
1: Tak se položte, natáhněte se.
0: But lie down on the stomach.
1: Ale lehněte si na břicho.
0: So that we are not snoring.
1: Tak abychom nechrápali.
0: Perfect. And so when you are feeling inside,
1: a když máte vnitřní pocit,
0: then suddenly comes from our side.
1: A potom z nás samých vychází.
0: Whatever I put in me, it's from outside.
1: Cokoliv, co vlastně mám ve vnitřní, kde přišlo zvenku.
0: But real is when we are tired, little tired.
1: Ale tak je to, když jsme trošku unavení.
0: And helping.
1: A pomáháme.
0: Eating, etc.
1: A pomůžeme si, najíme se a tak dále.
0: So in this way, I can tell you that today your sadhana.
1: A můžu vám říci, že dnes vaše sadhana
0: will be very science and aiming.
1: Bude velice smysluplná, bude v ní význam.
0: That's it.
1: A to je, tak to je.
0: That's I'm so inner. Yesterday I spoke in about inner.
1: Takže o tom, co je uvnitř. Včera jsem mluvil o tom vnitř.
0: You remember?
1: Pamatujete si to?
0: They forgotten.
1: Už zapomněli.
0: No, you did not know?
1: Ne, nevíte to? Nepamatujete si?
0: Then at least do like this.
1: Tak aspoň dělejte takhle.
0: Oh, God. Mm-hmm. The corona have closed our mouth.
1: Korona nám zavřela ústa.
0: But they didn't tie our hands.
1: Ale nesvázala nám ruce.
0: So we can always say yes, that's right.
1: A tak vždycky můžeme říct ano, to je pravda.
0: So with this wish you all the best.
1: A s tím vám přeji všechno nejlepší.
0: And we will now listen some bhajans.
1: Teď budeme poslouchat nějaké bhajany.
0: And thank you. All dear brothers, sisters, all practitioners all around the whole world, yoga and daily life and others.
1: Všichni drazí bratři a sestry, kteří cvičíte jogu po celém světě a vy všichni.
0: Wish you all the best.
1: Přeji vám všechno nejlepší.
0: And practice this.
1: A cvičte.
0: These sadhanas, what you are listening.
1: Ty sadhany, které slyšíte.
0: Many people were writing me.
1: Mnoho lidí mi psalo.
0: And that was great.
1: A psali, jak je to skvělé.
0: I don't know it's great or not.
1: Nevím, jestli je to skvělé nebo ne.
0: But it was from Mahaprabhuji's.
1: Ale je to od Mahaprabhujiho, od Gurujiho.
0: All our parampara.
1: Celé naší parampara.
0: And there are many, many other great saints.
1: A je mnoho, mnoho dalších velkých světců.
0: And everyone have their master, their gurus.
1: Každý má svého mistra, svého gurua.
0: But one should not change everything.
1: Ale člověk by neměl všechno měnit.
0: Then you are Hari Om.
1: A pak už jste jen Hari Om.
0: I want to tell not what I want to tell.
1: Nechci ani radši to ani nechci říkat.
0: So it is inside.
1: A jde o to, co je uvnitř.
0: Our heart.
1: Naše srdce.
0: And in the whole body.
1: A v celém těle.
0: So it is

0: with us.
1: Je to s námi, je to v nás.
0: So all our listeners,
1: všichni, kdo posloucháte,
0: our sister, brothers,
1: naši sestry a bratři,
0: wish you all the best.
1: Přeji vám všechno nejlepší.
0: And now this program in this our program is controlled, finished.
1: A nyní tím zakončujeme tento náš program.
0: But something will remain in you.
1: Ale něco zůstane ve vás.
0: That you give something that yes, this is from my mother or father.
1: Ano, něco ve mně zůstává jako od maminky, od tatínka.
0: That's it.
1: Tak je to.

0: A vidí kobru, ja som to zle preložila, pardon.
1: But it can be.
0: Ale môže to byť aj tak.
1: From past life.
0: Z minulého života.
1: So, she knows and she have a knowledge.
0: Ona vie,
1: because he have seen.
0: Ona vie a má to poznanie, pretože ju videla.
1: Husband know what is cobra, but he have not seen.
0: Manžel vie, čo je to kobra, ale nevidel ju.
1: So this is a different.
0: To je rozdiel.
1: Bhagavan Krishna said to Arjuna.
0: Bhagavan Krishna povedal Arjunovi.
1: Arjuna, the difference between you and me is that I know and you don't know.
0: Arjuna, rozdiel medzi mnou a tebou je to, že ja viem a ty nevieš.
1: But then Arjuna asked the question.
0: Potom sa Arjuna spýtal otázku.
1: When you say, Krishna, that you know and I don't know.
0: Keď hovoríš, Krishna, že ty vieš a ja neviem.
1: Now how should I believe?
0: Ako ti to mám veriť?
1: You said I don't know.
0: Povedal si, že ja neviem.
1: So how should I know that you know?
0: Ako mám vedieť, že ty vieš?
1: This is main point.
0: To je hlavný bod.
1: So this is a conversation between this level of the consciousness.
0: To je konverzácia medzi na úrovni vedomia.
1: But there's a very fine level.
0: Ale je tam veľmi tenká úroveň.
1: It goes through intellect.
0: Ktorá prechádza intelektom.
1: And indriyas makes the intellect slave.
0: A indrie robia z intelektu sluhou, otroka.
1: So you decide to go this side.
0: A tak vy sa rozhodnete ísť tým smerom.
1: To the lower level of existence.
0: Smerom k nižšiemu, k nižšej úrovni existencie.
1: OK. We are young.
0: OK, sme mladí.
1: It's the time for us.
0: Je to čas pre nás.
1: Let's enjoy.
0: Poďme si
1: Let's
0: užívať.
1: Let's do this and that.
0: Urobme to a tamto.
1: When we will be old.
0: Keď budeme starí,
1: we'll have enough time to practice yoga.
0: Budeme mať dostatok času cvičiť jogu.
1: But who have seen tomorrow?
0: Ale kto videl zajtrajšok?
1: Don't be proud of your youth.
0: Nebuďte hrdí na svoju mladosť.
1: We never know when is the end of our life.
0: Nikdy nevieme, kedy príde koniec nášho života.
1: So it's not only that old people will die and the young will still live long.
0: Neznamená to, že len starí umrú a mladí budú naďalej žiť.
1: No.
0: Nie je to tak.
1: Everyone's life is counted.
2: My sannyas diksha to sing to Holy Guruji.
3: A den, kdy jsem dostala svou sannyas dikšu, tak jsem měla veliké přání tenhle bhajan zaspívat Holy Gurujimu.
2: Because I was so thankful for this that and Holy Guruji was still there. Swamiji was looking something like Shiva, what are you doing again? But in my heart was like thankfulness, gratefulness for Holy Guruji that makes so great disciple who became my master and that I can also through this lineage somehow be what I was that time.
3: Tak toho dne tam Holy Guruji byl a byl tam i Swamiji, ten trošku se tvářil jako Shiva, tak co to jako děláš, ale ve mně byla hluboká touha, protože jsem cítila velikou vděčnost ke Gurujimu za to, že vlastně poslal tak velkého žáka Swamijiho, takového velkého jogového mistra, skrze kterého i já vlastně jsem měla možnost se stát součástí i součástí této velké moudrosti.
2: Sri Dipnarayam Bhagavan.

0: CD פנרים בגוון, הקינצ'י. סיסי וישגון דשו פרמון סוואי, מה שאין ג'גור די, בקינצ'י.
1: अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परां गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः. This wind breeze which we just had.
2: Ten závan toho větru, který jsme tu měli.
1: This was Gurudev acknowledging that we are singing Gurudev. Where were we? Gurudev Sharana Tumari. So we are accepting that Gurudev, we are in your lotus feet.
2: To byl Gurudev, který přijímal to, všimnul si toho, že zpíváme Gurudev Sharana Tumari, že jsme u lotosových nohou, pod ochranou lotosových nohou Gurudeva.
1: Chinta meri mita de, o Gurudev, remove that chinta, that worry off my shoulders.
2: O Gurudev, odstraň ty pochyby z mých ramenů.
1: And that was Gurudev signaling by moving that I acknowledge and I take away with this wind all your worries.
2: Ty oba, odstraň všechny ty obavy a ten závan toho větru, to byl Gurudev, který nám dával najevo, že to slyší.
1: Mata, pita aur bandhu, koi nahi hamara. Mother, father, friends, family, no one is ours.
2: Matka, otec, přátelé, nikdo není náš.
1: Maya ki jal bhari, ise prabhu bacha de. This spider web of Maya. The spider web where we are stuck in, it's very deep and very dense.
2: Tato pavučina máj, ve které jsme chyceni, je velice hluboká, velice hustá.
1: Ise prabhu bachale, for us prabhu, in normal language prabhu means lord, means god.
2: A proto o pane prabhu v normální jazyce prabhu znamená pán.
1: But in this context for us prabhu is Gurudev.
2: Ale v tomto kontextu pro nás prabhu je Gurudev.
1: So o prabhu, rescue me from this.
2: O Prabhu, prosím, vysvobod mě z ní.
1: Sansar rupi darya ka hai tufan bhari. In the same way as the sea, the ocean has a lot of turbulent waves.
2: Stejně jako oceán má mnoho velkých vln.
1: In the same way, this worldly storm, this worldly waves are also very strong.
2: I stejným způsobem tato světská bouře, ty světské vlny jsou také tak silné.
1: Tu hi prabhu kripa kar dupti naiya bacha de. O prabhu, o Gurudev, you are the only one who can shine that kripa and who can save this sinking boat.
2: O Gurudev, o prabhu, ty jsi jediný, kdo může prokázat takovou kripa a zachránit tuto potápějící se loď.
1: Jap tap na hove mujhse yahi prabhu arj hai. O Gurudev, O Lord, I am requesting you that I cannot do all this tapasya and jap and tapasya and all these things.
2: O Gurudev, O pane, prosím tě, já nedokážu vykonávat tapasu, dělat japu, tohle to já neumím.
1: Karuna nidhan tu hi dui ko dur hata de. So O Karuna nidhan, O merciful one, please, O merciful one, please, you are the only one who can remove all these obstacles.
2: O milostiplný, ty jsi jediný, kdo může odstranit všechny tyto překážky.
1: Gurudev Shridi Padata Sharana Gati Tu Meri Hu Meri Hu Teri. So O Gurudev Shridi Narayan Mahaprabhuji, I am in your Sharan, I am in your lotus feet. Now I am yours, I surrender to you.
2: O Gurudev, o Shri Deepa Narayan Mahaprabhuji, já jsem u tebe, jsem u tvých lotosových nohou, odevzdávám se ti.
1: Araz Mangilal ki Shri Ram ka naam rata de. This is the humble request of Mangilal ji that put the name of Rama, the chant of Rama on my tongue.
2: A toto je pokorná prosba Mangilála, kež má jméno Rámy na svém jazyku.
1: You know what data means?
2: Víte, co znamená data?
1: Giver.
2: Dárce.
1: So when we call Gurudev Data in India, when you come to India, they call Swamiji Data, or here Mangilalji is calling Mahaprabhuji Data. Data is the one who is the giver.
2: Data je ten, který dává, ten dárce. A tak když Swamiji ho takhle nazývají v Indii, tady Mangilalji, tak nazývá Mahaprabhuji ho dárcem.
1: They are the giver.
2: Oni jsou ti, kdo dávají.
1: And here in the last line, Mangilalji says, Ram ka naam rata de. He's saying, put the name of Rama on my tongue.
2: A tady v tém posledním řádku říká, dej, polož jméno Rámy na můj jazyk.
1: Why do we say in the tongue or in the mouth or in the throat?
2: Proč říkáme na jazyk, do úst, do hrdla?
1: We speak every night about bhakti.
2: Každý večer mluvíme o bhakti.
1: We speak about devotion.
2: O oddanosti.
1: We speak about all those things.
2: O všech těchto věcích.
1: But I want to ask you one question. What is the most valuable thing for you in your lives?
2: Ale chci se vás zeptat na jednu věc, co je ta nejcennější věc ve vašem životě?
1: I'm reminding you what I said yesterday. I requested not to be all silent. It's a more of an interactive thing. So I want answers.
2: Pomeňte si, co jsem říkal včera, nechci, abyste byli všichni jenom potichu. Chci, aby to trošku bylo interaktivní, tak se zapojte.
1: Mala mantra anymore? Emotions, devotion, emotion also.
2: Tak říká, oddanost, because without matka, emotions, mala,
1: without
2: mantra,
1: love, we are a stone. So emotion and devotion. Yes.
2: Oddanosti jsme jako kameny.
1: You don't need me, you need Gurudev.
2: Avatar, vy nepotřebujete Gurudeva, ne mě.
1: Human life.
2: Lidský život.
1: All these things are correct.
2: Všechny tyhle věci jsou správně.
1: But as in life, there is always a but.
2: Ale jak to bývá v životě, vždycky je ale.
1: Here there is also a but.
2: Tady je taky takové ale.
1: The most valuable thing for us.
2: Ta nejcennější věc pro nás.
1: Actually all of these things are most valuable.
2: Všechny tyhle věci jsou ty velmi cenné.
1: A very valuable thing for us.
2: Ale další velmi cenná věc pro nás.
1: Is wisdom.
2: Je moudrost.
1: Is vidya.
2: Je vidya.
1: There's a difference between knowledge and wisdom.
2: Je rozdíl mezi věděním a moudrostí.
1: Knowledge we get from many different sources.
2: To vědění něco poznáváme z různých zdrojů.
1: Gurudev always taught us what? Aparavidya and
2: paravidya. Gurudev nás vždycky učil, že je aparavidya a paravidya.
1: Anyone remembers what they mean?
2: Pamatuje si někdo, co to znamená?
1: Worldly knowledge and spiritual knowledge.
2: Světské poznání a duchovní poznání.
1: Aparavidya is all the knowledge which we gain from all the texts, even including the Vedas and Puranas are included in aparavidya.
2: Aparavidya, všechno to vědění, které získáváme z nějakých textů, z nějakých knih, dokonce i to, co čteme ve Vedách a Puránách, to je také přečtené, tak je to taky aparavidya.
1: So when we think that the Vedas, the Puranas, the Upanishads, all the books, math, science, chemistry, physics, whatever you want, this all comes under the category of aparavidya.
2: A tak všechno to knižní vědění, ať už je to z knížek jako Védy, Purány, Upanishády, nebo z nějaké matematických učebnic a vědeckých knih, to všechno spadá pod aparavidyu.
1: What does aparavidya teach us? What can we gain from aparavidya?
2: A co nás učí, co můžeme získat skrze aparavidya?
1: Theory, everything.
2: Teorie, všechno.
1: How to live in the world.
2: Jak žít v tomto světě.
1: It teaches us how to be successful.
2: Učí nás to, jak být úspěšní.
1: It teaches us what can we, how can we live in the world. It teaches us.
2: Učí nás to, jak žít v tomto světě.
1: It actually technically gives us the techniques how to live, but paravidya, the knowledge which Gurudev gives us, that will teach us living itself.
2: A vlastně nám ta techniky, jak se vypořádat s tím životem, ale paravidya, to, co nás učí Gurudev, to nás učí o tom samotném žití.
1: Behind every new gadget we buy.
2: Za každým tím novým přístrojkem, který si koupíme.
1: There's always a big thick journal in the box.
2: V té krabici je vždycky velká příručka tlustá.
1: Me? I never read it. I don't know if you all read the manuals of how to operate a new device.
2: Já to nikdy nečtu, nevím, jestli vy čtete ty návody, jak používat, když si koupíte něco nového.
1: First we try to solve the riddle by ourselves and see if we can get that drone flying or the phone working without reading anything.
2: Nejdřív to zkusíme tu hádanku vyřešit sami, jestli ten dron zvládneme dostat do vzduchu nebo ten telefon nastartujeme bez toho, aniž bychom si něco přečetli.
1: So that's the ignorant us trying to figure out things which we don't know.
2: A tak to je to naše nevědomé já, které se snaží přijít na to, co neznáme.
1: But still more easier than reading those manuals is to watch a YouTube tutorial on it.
2: A tak ještě snaží než přečíst si ten návod je podívat se na YouTubeový návodné video tutoriál.
1: So that easiness, we can read all the manuals but we will understand nothing, but that YouTube video is the knowledge which Gurudev gives us, which simplifies it, but still the operator at the end is us.
2: A tak to je podobně tak, jako než čít celý ten manuál, tak když se podíváme na jedno to video, tak to pochopíme a stejné je to s učením Gurudeva. Místo těch knih Gurudev nám dává ten tutoriál, ten návod, ale tím operátorem, tím, kdo to pak bude řídit, jsme nakonec my.
1: This human mind is so powerful.
2: Ta lidská mysl je tak silná.
1: Within seconds we can search anything on Google.
2: Během sekund dokážeme vyhledat cokoliv na Google.
1: On Meta glasses you don't need to even type, you just say, hey Meta, what is this, or what is the directions, or technology has gone so far.
2: Když máte ty Meta brýle, tak nemusíte ani stukat, stačí, když to jenom řeknete, ten pokyn a on vám to ukáže, ta technologie už je tak rozvinutá.
1: We are so connected, we know we are connected to a person who is on the other side of the planet, on the other side of the world.
2: Dokážeme být ve spojení s člověkem, který je na druhé straně, na druhém konci světa.
1: When astronauts are on the moon, we even found technology how to talk to them.
2: I když jsou kosmonauti na měsíci, tak máme technologii, že můžeme mluvit s nimi tam.
1: But still we did not discover the technique, or still we did not learn the way how to connect to the person who is sitting in front of us on the dining table.
2: Ale nenašli jsme tu techniku, jak být ve spojení s tím člověkem, který sedí proti nám u stolu u večeře.
1: So technology, is it uniting or is it dividing?
2: Tak ta technologie sjednocuje nás nebo rozděluje?
1: Technology is not bad.
2: Technologie není špatná.
1: It's good.
2: Je dobrá.
1: But in Himalayas I realized the use and misuse of technology.
2: Ale v těch Himalajích jsem si uvědomil ten užitek a jak se i tu škodlivost té technologie.
1: And now I know why Rishis and Munis went to Himalayas to meditate. You discover a new self of yourself.
2: A tak vím, proč ty Rishiové Munie chodili meditovat do Himalají, protože tam objevovali, jak fungovat sám se sebou.
1: But everything in Paravidya is what we need in our lives, is the living teachings of the master, of someone who walked that path.
2: Ale Paravidya je všechno, co potřebujeme v životě. Je to učení živoucího mistra, který prošel tou cestou před námi.
1: But then except apara and para, there is also avidya.
2: Ale kromě aparavidy a paravidy je také avidya.
1: Avidya is what?
2: A co to je?
1: Ignorance.
2: Nevědomost.
1: Any other synonyms?
2: Nějaký jiný slovo pro to?
1: Exactly what I was waiting for.
2: Tady hloupost.
1: In polite language, stupidity.
2: Když to chcete říct slušně, tak hloupost.
1: That's what's avidya.
2: To je avidya.
1: When we know.
2: Když víme.
1: But we don't know.
2: Ale my vlastně nevíme.
1: We know what is right, we know what is wrong, but there's no awareness to discriminate between what is right and what is wrong.
2: Je něco dobře, něco špatně, ale my nemáme to vědomí, my to si neuvědomíme, nerozlišíme mezi dobrým a špatným.
1: There is so much fog, there is so much dust which is covering our vision, which is blurring our vision.
2: Je tam tolik mlhy, tolik prachu, která zakrývá tu naši ten náš výhled a rozmazává všechno.
1: When we see 1% or not even let's say me, not 1%, I work on 10, 15, 20% or not even 30% of our phone battery, we go into panic mode.
2: A tak víte, když máte 1%, ani ne, stačí, když máte 20-30% baterie na telefonu, tak začínáte panikařit.
1: I was thinking to say 1-5%, but then I did self-inquiry. I thought, when do I start panicking? When it goes under 30, 25.
2: To, tak já si myslel, řeknu 5% už je krize, ale pak jsem udělal sebedotazování a zjistil jsem, že já panikařím, když mám baterii na 30%.
1: Where will we find a charger?
2: Kde pak najdeme nabíječku?
1: Is there an extension wire coming to reach to the proximity of my bed that I don't need to walk in the night?
2: Mám dostatečně dlouhý kabel, tak abych ten telefon mohl mít na nabíječce u postele, abych nemusel stávat a chodit se na něj dívat.
1: In the Himalayas, do we have solar power banks?
2: A v Himalajích poneseme sebou baterky na nabíjení ze slunce?
1: We had 5 of them.
2: Měli jsme jich 5 těch slunečních nabíječek.
1: Only our cameraman used one, except that none of us even thought of using our phones. That's the beauty of Himalayas.
2: A jenom náš kameraman je používal na dobíjení kamery a my ostatní jsme si na to ani nespomněli, že bychom si měli dobít telefony. To je ta krása těch Himalají.
1: But we always panic about these things. Panic about charger, about battery, about this, about that.
2: A tak my vždycky spanikaříme kvůli nabíječce, kvůli tomu, kolik máme nabitý baterie a tak dále.
1: Did we ever panic when our battery went down?
2: A spanikařili, když naše vlastní baterie poklesla, se vybila.
1: Did we ever panic when we didn't do our mala in one day?
2: Spanikařili jsme, když jsme jednoho dne si nezacvičili svoji málu?
1: Yes, we did panic when we didn't do kriya one day because we knew that we needed to call Swamiji.
2: Ano, spanikařili jsme, zapomněli zacvičit kriju, protože jsme věděli, že kvůli tomu musíme volat Swamijimu.
1: But in general saying, we don't really panic when the things are going according to our wishes.
2: A tak my ale nepanikaříme, když ty věci se dějí podle našich přání.
1: But we should start panicking a bit that this human life is short.
2: A měli bychom si trošičku spanikařit, jak vlastně krátký je ten lidský život.
1: There's no guarantee.
2: Nemáme žádnou garanci, jistotu.
1: When we born, there was no guarantee. When we die, there is no guarantee.
2: Nebylo jisté, že se narodíme a nemáme žádnou jistotu, jak dlouho tu budeme, než umřem.
1: We can find the estimate date of approximate arrival of the kid.
2: Můžeme odhadnout přibližně, kdy se má dítě narodit.
1: But the exact time, place and day and date is only decided by your vidhata, by your destiny.
2: Ale ten přesný okamžik, to přesné místo, ten přesný čas a ty okolnosti, ty jsou rozhodnuty jenom skrze vaše vidháta, váš osud.
1: So that is not decided.
2: To my nemůžeme my rozhodnout.
1: If we can't control our birth, we obviously cannot control our death.
2: A když nemáme pod kontrolou ani své vlastní narození, jak můžeme mít pod kontrolou smrt?
1: Unfortunately, we think that if we jump off the hill, it's end of life.
2: Bohužel myslíme si, když skočíme z nějaké skály, že je to konec života.
1: No, it's not.
2: Ale
1: unfortunately,
2: není.
1: Sorry to say.
2: Bohužel ne, tak to není.
1: Because all the things what were still supposed to happen.
2: Ale všechny ty věci, které se mají stát.
1: And because of the premature death.
2: A kvůli té předčasné smrti.
1: You will relive all these sufferings, all these memories to come to that exact point where you ended it. To finish what you didn't in the previous life.
2: Tak budete znovu prožívat, musíte znovu prožít všechno to utrpení, všechny ty okolnosti, abyste se dostali právě do toho bodu, kdy jste se rozhodli skončit se životem.
1: Knowledge can teach us many things.
2: Poznání nás může naučit mnoho věcí.
1: But wisdom teaches us that giving up is not an option.
2: Ale moudrost nás učí, že to prostě nemůžeme vzdát.
1: But to differentiate between wisdom and between knowledge, that is viveka.
2: Ale rozlišit, co je jenom pouhé vědění a co je skutečná moudrost, k tomu potřebujeme viveku.
1: And this viveka is got only by the grace of the masters, by the grace of the parampara.
2: A takovou viveku dostanete jen skrze milost Gurudeva, skrze milost parampara.
1: Did anyone think why is actually, okay, wait. Who is the goddess of knowledge?
2: A víte, kdo je bohyně vědění?
1: Sarasvati, right?
2: Je to Sarasvati.
1: Any guesses what those things mean which she has around her?
2: A nějaké, máte nějaké typy, co znamenají ty věci, ty atributy, které ona má, jak se zobrazuje?
1: Or we just used to that formatted picture of Saraswati Ma.

0: which we have been seeing for the past decades.
1: A nebo jsme si prostě jenom zvykli na ten obrázek Sarasvati Mata, jaký vydáváme po desetiletí.
0: Did we ever think about the color? Did we ever think about the instrument? Did we ever think about the book and the things which she holds? Did we ever think about the lotus she sits on?
1: Přemýšleli se někdy, proč má bílou barvu, proč v ruce drží ten hudební nástroj, tu knihu, proč sedí na lotosu, co to všechno znamená?
0: What do they mean?
1: Co to znamená?
0: Think about it for a
1: Přemýšlejte o tom chvilku.
0: Till then the girls will sing some bhajans.
1: A mezi tím nám dívky zaspívají nějaký bhajan.
0: And after the bhajans we will ask you what you thought.
1: A po bhajanu se zeptáme, na co jste přišli.
0: Because in Sanatan Dharma no symbols are just symbols.
1: Protože v Sanatan Dharmě všechny ty symboly nejsou jen tak nějakými symboly.
0: Every symbol has a meaning.
1: Každý má nějaký svůj význam.
0: Why is she wearing white? Why can't she wear pink or blue or orange or whatever?
1: Proč je oblečená v bílém, proč ne v růžovém, v oranžovém nebo jiné barvě?
0: Knowledge of she's the goddess of knowledge, right?
1: Ona je bohyní vědění, že?
0: What does knowledge have to do with music?
1: A co má vědění společného s hudbou?
0: Why does she hold and play a vina?
1: Proč drží a hraje na vínu, na ten nástroj?
0: Why does she have a swan sitting next to her?
1: Proč vedle ní sedí labuť?
0: And don't Google it in the meantime.
1: Ne, hledejte to na Google mezi tím.
0: I know the technology is very developed.
1: Já vím, že ta technologie je velmi rozvinutá.
0: But in this seminar, through Gurudev's kripa, through Anushtan, through the practices, we are trying to activate our own search optimization system.
1: Ale na tomto semináři skrze Gurudevovu milost, skrze Anuštánu, se snažíme optimalizovat to naše vnitřní vyhledávání.
0: Google, ChatGPT, they're all there.
1: Google, ChatGPT, to všechno tady je.
0: But now try to use that inner consciousness.
1: Ale snažte se používat to vnitřní vědomí.
0: There are so many animals, birds, which are much more stronger than a swan. Why did she choose a swan?
1: Je tolik zvířat, ptáků, kteří jsou silnější než labuť. Proč si ona vybrala labuť?
0: There are so many different things she could have been sitting on, but she still chose a lotus.
1: Mohla si sednout na tolik různých věcí, ale proč si vybrala sedět na lotosu?
0: These are not notes which I'm reading out of.
1: To nejsou poznámky, za které bych tady četl.
0: I'm working on a new book.
1: Pracuji na nové knize.
0: I don't know if anything will come out of it.
1: Nevím, jestli z toho něco nakonec vznikne.
0: Because you know self-discovery, I know this about myself.
1: Ale při tom sebeobjevování jsem si všiml o sobě, že?
0: I have a brilliant idea, a new thing. I started and I give up after a few tries.
1: Že mám nějaký skvělý nápad, skvělou myšlenku, ale po pokusech se toho vzdám.
0: But in this seminar we are learning to work on ourselves, right?
1: Ale na tomto semináři se učíme pracovat na sobě, že?
0: We talk about not giving up in our life like by dying or doing something.
1: Ne, mluvíme o tom, že nemůžeme to jen tak vzdát, jako vzdát se života, vzdát se čehokoliv.
0: So I motivate you on other things, you motivate me to finish this till the end of the seminar.
1: A tak já vás motivuji, abyste pokračovali v té své práci a vy mě motivujete, abych já na tomhle pracoval během semináře.
0: And I realize that when I'm writing down my ideas or the thoughts which I have, which I want to potentially maybe talk about.
1: A tak zjišťuji, že když si zapisuji ty svoje myšlenky, o kterých v budoucnu bych třeba chtěl mluvit.
0: And I pick certain topics which you suggest, like someone suggested in the morning vidya.
1: A vyberu téma, které vy navrhujete, jako dneska ráno někdo navrhl Vidya.
0: Because her name is Vidya.
1: Protože její jméno je Vidya.
0: So then we structured, somehow managed to come up with two topics for tonight.
1: A tak mně se povedlo nějak objevit dvě témata na dnešní večer.
0: And only on the topic of Vidya potentially we can get 4-5 chapters.
1: A jenom co se týká Vidya, tak to už je na 4-5 kapitol.
0: Like this in the whole seminar we will have multiple things.
1: A tak po celém ten seminář budeme mít mnoho různých témat.
0: Then inside the community, inside our beautiful family, we have many people who are experts in many different fields.
1: A v naší krásné komunitě, rodině máme lidi, kteří jsou odborníci v různých oblastech.
0: Some will do the corrections with obviously my help because no one will understand my handwriting.
1: Někdo udělá ty korekce s mojí pomocí, protože myslím, že ten můj pravopis nikdo nepřečte.

0: Then we will make like a satsang series type thing, which you can read.
1: A pak uděláme takové jako zápisky ze satsangu, které si můžete pročítat.
0: And don't worry, we didn't forget about the kids.
1: A nebojte se, nezapomněli jsme na děti.
0: All the stories that I narrate in the lectures.
1: Všechny ty příběhy, které vypravuji při přednáškách.
0: Will be made in animated cartoon form for kids as bedtime stories.
1: Z nich uděláme takové animované příběhy jako ty večerníčky.
0: And then we have many lectures of Gurudev.
1: A pak máme mnoho přednášek Gurudeva.
0: Which even I didn't listen to.
1: Která ani já jsem celé všechny neposlouchal.
0: So we get them transcribed.
1: A tak je budeme jim přepsané.
0: Then add my commentary.
1: K ním bude můj komentář.
0: And tada, you have another book.
1: A máme tady další knihu.
0: Life is easy.
1: Život je snadný.
0: Just some effort needs to be put in.
1: Jenom je potřeba trošku tomu dát úsilí.
0: So whenever you see me around, what's with the book?
1: A tak kdykoliv, kdy mě uvidíte, jak se zeptejte, co ta kniha.
0: And then I'll be like, living in the present.
1: A já řeknu, já žiju přítomností a odjedu pryč.
0: But let's see.
1: Ale uvidíme.
0: These are just ideas.
1: To jsou nápady jenom.
0: But actions speak louder than?
1: Činy mluví hlasitěji než?
0: Words.
1: Než slova.
0: So, let's see when something comes out.
1: Tak uvidíme, co z toho vzejde.
0: So these are just my notes which I wrote to remind myself what I can talk about to make it a little bit more fun and dynamic, and these notes can be used for other things.
1: A tak to jsou takové poznámky, které jsem si zapsal, abych věděl, čeho se držet, a můžeme je použít jako podklady.
0: Yeah.
2: Nothing is coming.

0: Deep Narayan Bhagwane Ki Jai.
1: Reading all the books.
2: Číst všechny knihy.
1: Reading all the scriptures.
2: Číst všechna písma.
1: Is not the real knowledge.
2: To není skutečné vědění.
1: The real knowledge is becoming one with that truth.
2: Skutečným věděním, skutečným poznáním je stát se zajedno s pravdou.
1: Embodying that truth.
2: Stělesnit tu pravdu.
1: Being aware about that truth.
2: Být si vědom té pravdy.
1: Knowing the difference, avidya tells us all these things, maya. It talks about karma, krodha, mada, lobha. This is mine, this is yours.
2: Avidya, to je to všechno, co říká vám, karma, krodha, mada, lobha, to je moje, to není moje.
1: Possessions.
2: Co mi patří.
1: Materialistic objects.
2: Ty materiální předměty, věci.
1: Ego, jealousy.
2: Ego, žárlivost.
1: But vidya.
2: Ale vidya.
1: What does vidya talk about?
2: Co nám říká vidya?
1: Vidya talks about I am not that.
2: Ta říká, tohle nejsem já.
1: I am just the observer.
2: Já jsem jenom pozorovatelem.
1: I am that Atman.
2: Já jsem Atma.
1: Shri.

0: Jai. Shri Swami Shivananda Ji Maharaj Ki Jai.
1: When this awareness comes that we are the Atman,
2: když toto vědomí přijde, že my jsme Atma,
1: then all the inner enemies, kama, krodha, madalo, vahankar, they all leave the body.
2: Všechny ti vnitřní nepřátelé, káma, krodha, madaloba, ahamkára, všechny opustí naše tělo.
1: But that awareness is necessary, that viveka is necessary to differentiate between the maya and between this Atman.
2: Ale toto uvědomění, potřebujeme viveku, která rozliší, co je maya a co je atom.
1: That's why we bow down to the master, that's why we bow down to the guru.
2: Proto se skláníme před mistrem, proto se skláníme před guruem.
1: Because he does not give us more information, but he gives us that knowledge, that wisdom.
2: On nám nedává další a další informace, on nám dává to poznání, onu moudrost.
1: He gives us that viveka shakti to differentiate between those.
2: Dává nám viveka shakti, abychom my dokázali rozlišovat.
1: The difference between knowledge and how do you call that? Pride.
2: Abychom rozlišili ten rozdíl mezi poznáním a pýchou.
1: Because the problem is when we become too knowledgeable.
2: Problém s tím, když toho hodně víme, známe.
1: When we read or know too much,
2: když
1: toho
2: hodně načteme a myslíme si, že toho hodně známe, hodně to víme.
1: Then we believe that we are Brahman himself.
2: Tak si myslíme, že jsme sami jako sám Brahman.
1: We know everything.
2: Všechno známe.
1: If we would know everything, we wouldn't be sitting here in Strilki. We would be enlightened souls somewhere else.
2: Kdybychom všechno věděli, jak bychom neseděli tady ve Strilkách, byli někde osvícená duše, kdo ví kde.
1: So obviously we don't know everything.
2: Tak určitě nevíme všechno.
1: There was one man.
2: Byl jeden člověk.
1: One very famous scholar.
2: Byl to velice slavný učenec.
1: Production for kids books.
2: A tak máme tady do dětské knihy.
1: So let's make it slightly more masaledar, with tak more masala.
2: Trošku to okořeníme. Trošku přidáme masalu.
1: Once upon a time.
2: Bylo nebylo.
1: There lived one man.
2: Žil byl jeden muž.
1: And that man could be a woman also.
2: A možná, že to mohla i žena.
1: It depends on ourselves if we are taking the story for ourselves.
2: Záleží na tom, jak ten příběh my přijímáme.
1: So if you are a man, the guy was a man. If you are a woman, then that person was a woman.
2: Byl to člověk, tak pokud jste muži, tak pro vás to byl muž. Pokud jste žena, tak možná to byla žena.
1: So should we say it rented a boat?
2: A tak budeme říkat, oni si pronajali loď.
1: And went on a boat ride.
2: A vyjeli si na projížďku lodí.
1: And there was a person who was operating the boat.
2: A byla tam osoba, která tu loď řídila.
1: And his name was Fatehpuri.
2: A jeho jméno bylo Fatehpuri.
1: Because he loves boats.
2: Protože miluje lodi.
1: Vegan sailing, that's still the same name, yeah. Okay. So a certain individual was on a vegan sailing boat.
2: No a takže tohleto individuum bylo na té lodi.
1: And it asked Fatehpuri.
2: No a zeptali se Fatehpuriho.
1: Did you read the Vedas?
2: Zeptalo to individuum, se zeptalo Fatehpuriho, četl jsi Védy?
1: No.
2: Ne.
1: Did you read the Upanishads?
2: Přečetl jsi Upanishády?
1: No.
2: Ne.
1: Okay. Waste of quarter of your life.
2: A říkal si, promeškal čtvrtinu života.
1: And he being the very calm person, he did not react.
2: A on, protože to byl klidný člověk, tak klidná osobnost, tak nereagoval.
1: 10 minutes later, did you study Sanskrit grammar?
2: A po 10 minutách, a studoval si aspoň sanskritskou gramatiku?
1: No.
2: Ne.
1: Then he started thinking that nervous, drunk scorpion bit thorn monkey started running too much.
2: No a potom začala přemýšlet a ta opilá škorpionem kousnutá a na trnech poskakující opice začala se rozbíhat.
1: Which other philosophical books, anything did you read?
2: No a nějaké jiné filozofické knížky, něco si určitě četl?
1: No.
2: Ne.
1: And as soon as that it started asking another question,
2: no a když se to individuum začalo ptát další otázky,
1: suddenly the waves started getting more rocky.
2: Tak najednou se zvedly větší vlny.
1: The storm started being very heavy.
2: Přicházela silná bouře.
1: And his boat was not that one with the motor, you know, it's a sailing boat, goes according to the wind.
2: A jeho loďka nebyla motorová, byla to plachetnice, ta plula, kam jí hnal vítr.
1: It's a fictional story, in the real life your boat does not sink.
2: A je to jenom vymyšlený příběh, ve skutečnosti se vaše loďka nepotopí.
1: But in the story the boat started going here and there.
2: Ale v tom příběhu se ta loď začala takhle naklánět.
1: And before saying jump,
2: a než řekl skoč,
1: he just asked one simple question.
2: Ještě se zeptal jednu otázku.
1: Do you know how to swim?
2: Víš, jak umíš plavat?
1: That person said no.
2: No a ten, ta osoba řekla ne.
1: Then he said, you were telling me I wasted quarter of my life and half of my life, you wasted full of your life.
2: A on říká, no ty mi tady vyčítáš, že jsem promarnil čtvrtinu života a půlku života a ty si teď promarnil celý svůj život.
1: So we can learn all the knowledge in the world.
2: Můžeme se naučit všechno vědění světa.
1: But the practicality and the way how to live that knowledge in real life, that only the master can teach.
2: Ale tu praktičnost a to, jak to vědění uvést, využít pro život, to nám může dát jenom mistr.
1: We can have a certain, we can be, someone can be teaching us how to swim.
2: Někdo nás může učit, jak plavat.
1: We are learning, we are progressing.
2: A my se učíme a postupujeme.
1: But then some distraction comes while swimming.
2: Ale pak přijde nějaké vyrušení, když plaveme.
1: And you get diverted and you go in a different direction and you forget about the master who is teaching you.
2: A nějak vás něco odvede na jinou stranu a vy se vydáte jiným směrem a zapomenete, co vás ten mistr učí.
1: Vikram is very experienced in this.
2: Vikram s tímhle má velké zkušenosti.
1: Because this was not a fictional story.
2: Protože to nebyl fiktivní příběh.
1: In the same way, distractions are very good.
2: A tak svým způsobem to, co nás vyrušuje, je velmi dobré.
1: It's good to remove our tension, it's good to remove our sadnesses.
2: Je to dobré, že odstraní to napětí, odstraní naše smutky.
1: But not so good for our journey on learning and growing.
2: Ale na té cestě toho růstu a toho učení to není až tak dobré. To, co nás ruší.
1: How to calm down that distractions, that is the practicality which Gurudev teach us, that is that paravidya.
2: A jak teda uklidnit to, co nás, jak se vyhnout tomu, co nás vyrušuje, co nás svádí, to je ta praktická věc, kterou nás Gurudev učí.
1: What does white represent?
2: Co představuje bílá?
1: Purity.
2: Čistotu.
1: Now when we say purity, which purity are we talking about?
2: A když říkáme čistotu, o jaké čistotě mluvíme?
1: Eh? Inner purity.
2: Vnitřní čistota.
1: Outer purity.
2: Vnější čistota.
1: Very necessary also.
2: Je také velice důležitá.
1: But when some of us are in the Himalayas and the water is too cold, then outer purity is not there, no?
2: Ale když jsme v Himalájích a voda je ledová, tak ta vnější čistota někdy nevyjde.
1: But inner purity is still there, that's why Himalayas was still going on.
2: Ale ta vnitřní čistota tam pořád je, proto ta mála pořád pokračuje.
1: I love this when I talk to him or anyone talks to him.
2: Když mám se líbí, když s ním mluvím nebo někdo s ním mluví.
1: You're talking to him.
2: Mluvíš k němu.
1: But the mouth is going.
2: Ale ta pusa jde takhle.
1: Something, the mouth is moving and you're pořád like, what am I talking to?
2: Pusa takhle jde, co asi a říkáte si, proč já tady něco říkám.
1: But it's good, at least he's doing some chanting.
2: Ale aspoň dobré něco říká.
1: So the point is Harinam on the tongue. White means purity, which means inner purity.
2: A takže Harinam na rtech a bílá znamená čistotu, to znamená vnitřní čistota.
1: So Ma Saraswati wearing the white clothes is representing that we need to be pure inside and outside.
2: A tak ta Ma Saraswati, že je oblečena v bílé, symbolizuje, představuje to, že musíme být čistí uvnitř i navenek.
1: Not that we wear the fanciest clothes and put the best perfume to smell nice, but inside it's a trash bin.
2: Ale není to tak, že si jenom vezmeme nějaké slušivé šaty a navoníme se parfémem. Pokud uvnitř máme nepořádek, tak to není ono.
1: Sorry, sometimes my language becomes pretty harsh.
2: Omlouvám se, občas používám tvrdá slova.
1: But I prefer to stick on the originality and truth than to find a sugar-coated way to explain you something.
2: Ale chci být radši původní a pravdivý, než abych jako ty slova zabaloval do cukru.
1: Instead of saying please do your mala,
2: místo toho, abych říkal prosím, cvičte svou málu,
1: me telling you all around it to come to the point, so it's easier for me just to come to the point because you all know the background of it.
2: Než abych prostě se hledal ty cestičí kolem, tak je lepší jít přímo k věci.
1: And to become free from the cycle, to become free, we need that differentiation, we need that viveka, we need that paravidya which Gurudev gives us.
2: A to, abychom se osvobodili z toho koloběhu, tak potřebujeme to rozlišování. Potřebujeme tu vidyu, vivéku a paravidyu, kterou nám dává Gurudev.
1: And that inner purity we can only get if we change, we become the change which we want people to see.
2: A tu vnitřní čistotu získáte jenom tak, když se změníte sami sebe, když se změníte v to, co chcete, aby bylo vidět.
1: That's why instead of like in the past telling to do what, you become the example and start working together as a family.
2: Místo toho, abyste jenom říkali, co kdo jiný má dělat, začněte to sami dělat, tak jak to funguje v rodině.
1: But the only difference this time was every

0: time you had Swamiji or someone behind me like do it.
1: Ale rozdíl je v tom, že dosud jste vždycky měli Swamijiho za sebou, který vám říkal, no tak začni, dělej to.
0: But this time, this summer, I opened my heart and I said, whatever I do, I want to do it. If I really want to do it and if I feel for it, then only I will do it. I'm not going to do it for sugarcoating or for public image.
1: Ale v tomto létě jsem se rozhodl, že otevřu své srdce a budu dělat to, co opravdu chci, že nehodlám jako nic zakrývat a předstírat.
0: I'm trying to unite us all and I'm trying to bring that harmony and that unity again because that is what I feel, which I want and which is something that we all need to work on.
1: A proto mluvím pořád o té jednotě, protože to je něco, co opravdu cítím, že je důležité, na čem všichni musíme pracovat.
0: So inner purity.
1: Takže vnitřní čistota.
0: The sadhana, the anushtan.
1: Sadhany, anushtana.
0: Satsang. Bhajans.
1: Bhajany.
0: These all are removing that clutter in the mind, which is unnecessary storage unit.
1: To všechno odstraňuje ten nepořádek, to harampádí z mysli, které tam máme zbytečně naskládané.
0: Is there something in the sky?
1: Co je dneska s oblohou?
0: I always see some of you always looking here and then there.
1: Vidím někdo, že se kouká pořád nahoru, sem a tam.
0: I'm also trying to see what's there, but I don't see anything.
1: Taky se tam dívám, nic nevidím, že by tam bylo.
0: I mean, yeah.
1: Okay, dobře.
0: It should, our mind should be blank like this.
1: Naše mysl by měla být takhle otevřená.
0: Not much clouds, only some aeroplanes and birds, that's most small distractions.
1: Žádné mraky, jen tu a tam ptáček nebo letadlo, tak málo vyrušení.
0: I mean, first I thought, okay, we are looking at the sunset, but I don't see that either.
1: A nejdřív jsem si říkal, aha, tak se koukáme na západ slunce, ale ten já taky nevidím.
0: When we were kids, we were counting aeroplanes.
1: Když jsme byli děti, tak jsme počítali letadla.
0: I mean, innerly we all are still kids, maybe somewhere.
1: Vnitřně jsme možná tak pořád dětmi, tak možná někdo to ještě dělá.
0: But I think our Viveka is telling us to be present in satsang right now.
1: Ale naše Viveka, myslím, nám říká, abychom byli přítomni teď na satsangu.
0: You have the time between 1 and 2:30 to look at the.
1: Máte čas mezi 1:30, abyste se vynadívali na oblohu.
0: But instead of that time sitting here or in the park and looking at the sky, I see us either sleeping is good, no problem.
1: Ale místo toho, abyste teda seděli, ještě se podívat na oblohu, tak na ten čas spaní je dobré, nemám problém, vyspěte se.
0: But then I'm sitting in my room and then I hear someone here gossiping about something and then there and then some on the phone and some here and someone there.
1: Ale sedím ve svém pokoji, slyším, jak tady dva někoho pomlouvají, tamhle ten někomu volá na telefonu a tak dále.
0: It's so funny for observing myself.
1: Je to legrační, když pozoruju sám sebe.
0: Complaining about overuse of phones.
1: Stěžuju si na to, že příliš používáme telefony.
0: But after Himalaya I made a change, so after I made a change, I can tell as much as I can.
1: Ale po Himalajích jsem to změnil, takže teď už vám to můžu říkat, že byste neměli příliš používat telefony.
0: Because otherwise you would say, look at yourself, you are all the time on your phone.
1: A jinak byste mohli říct, ale podívej se sám na sebe, teď jsi pořád na telefonu.
0: Now you can't because I don't even wear pockets, so I can't even hold my phones by myself anymore.
1: Ale teď nemůžete, protože teď nemám ani žádné kapsy, tak bych ten telefon neměl nikam dát.
0: Problem solved.
1: Problém vyřešen.
0: No stitched phones, no pockets, no phones, nothing to worry about.
1: Šaty, které nemají stehy, tak tam není přišitá kapsa, tak nemůžu mít telefon, tak se nemusím starat o telefon.
0: Meta glasses, but they are intentional. They only go on when I want. Yeah, also, not to have our hands busy in something else. It records directly.
1: A ty meta brýle, že oni nahrávají přímo, takže nemusíme je se zabývat rukama jim.
0: So the point which I'm trying to make is that we need to exclude, at least at this Trilki time, at least when I was in the Himalayas, now I'm back on phones, but at least not 7 hours, now I'm maybe 1 hour or 1.5 hour on my phone.
1: A tak stejně jako v těch Himalajích, tak teď dokud jsme ve Střílkách, tak zkusme to omezit tak, abychom nebyli těch 7 hodin na telefonu, ale třeba jenom hodinu.
0: So at least when we're in Střílky, let's try to reduce to the minimum only for our work purposes or whatever, let's try to skip the rest.
1: A tak dokud jsme ve Střílkách, zkusme to omezit jenom, co potřebuje opravdu kvůli práci, zkusme vynechat všechny ten zbytek.
0: You are here.
1: A vy jste tady.
0: You are exactly where you need to be.
1: Jste přesně tam, kde potřebujete.

0: we are experts in this.
1: A zvlášť Indy, na tohle jsme odborníci.
0: Unfortunate situation.
1: I z toho, aby jsme šli a přímo pomohli tomu, komu se stala ta nehoda.
0: Our first reaction is to pull out our phone and restart recording.
1: Naše první reakce vytáhnout telefon a začít to natáčet.
0: We talk about photographic memories.
1: Mluvíme o fotografických.
0: We watch in movies that people have photographic memories.
1: O tom, že někdo má fotografickou paměť, ve filmech to často bývá, že někdo má fotografickou paměť.
0: How many of you watched the movie Lucy?
1: Kolik z vás jste viděli film Lucy?
0: Only? Okay. So in that it shows the real capacity. I don't know how real it is because this world is illusion, then the movies are surely illusion. But
1: tam
0: still.
1: Se ukazuje kapacitně, nevím, jestli je to skutečné, protože celý svět je iluze, tak ty filmy o něm jsou ještě větší iluze, ale i tak.
0: It shows how our mind can get to the capacity which is achievable, not by that drugs which is shown in the movie, but instead of that, imagine that that drugs is spirituality for us.
1: A tam ukazuje vlastně, jakou kapacitu má lidská mysl v tom filmu, to je s nějakým pomocí nějakých léků, ale pro nás to je duchovnost.
0: And whatever we see in the movies, if you can jump 1 meter, the movie will show the actor jumping 10 meters.
1: A ve filmech je to tak, že vy dokážete skočit metr a ve filmu to ukazují, že dokáže ten herec skočit 10 metrů.
0: So the movie showed us that we can get up to 100%, I believe we can at least get up to 50% from the 2% which we use.
1: A tak v tom filmu se ukazuje, že ona dosáhla 100% použití mysli, ale tak pro nás to znamená z těch 2% se dostat třeba na 50.
0: But it's all stuck on awareness.
1: Ale všechno je to o tom uvědomit si to.
0: Awareness of action.
1: Být bdělý, uvědomovat si, co.
0: Awareness of speech.
1: Uvědomovat si, prožívat své činy, svá slova.
0: Awareness of consciousness.
1: Být si vědomí.
0: Close your eyes.
1: Zavřete oči.
0: Let's invoke the Devi Saraswati.
1: Přivolat Devi Sarasvati.
0: Why do we invoke the god or goddesses before beginning something?
1: Proč se dovoláváme božstev, než něco začínáme?
0: Because the blessings and the kripa should be there upon them.
1: Protože s nimi přichází to požehnání, ta kripa.
0: And as we believe that Saraswati Mata is the mother of wisdom, is the goddess of wisdom.
1: A protože věříme, že Saraswati Má je bohyní moudrosti,
0: we will invoke her.
1: Tak budeme se dovolávat, vzývat ji.
0: Close your eyes.
1: Zavřete oči.
0: Bring your awareness and consciousness in the middle of the center of the heart.
1: Své uvědomění, své vědomí ní směřujte do středu svého srdce.
0: And that divine motherly love.
1: A tu božskou mateřskou lásku.
0: That divine motherly kindness and compassion.
1: Ten soucit a laskavost, mateřský soucit.
0: That pure consciousness.
1: To čisté vědomí.
0: We invoke her to come and reside within us.
1: Voláme ji, aby přišla k nám a přebývala v nás.
0: Not only for now.
1: Nejenom pro tuto chvíli.
0: But forever.
1: Ale navždycky.
0: May she be on our tongue, on our throat, and in our pure heart.
1: Kéž je na našem jazyku, kéž je v našem hrdle, kéž je v našem čistém srdci.
0: May whatever we say be full of intention and clarity and awareness.
1: Kéž cokoliv, co říkáme, je záměrné, čisté a vědomé.
0: Whatever we say may be the words of her.
1: Kéž cokoliv vyslovíme, ať jsou její slova.
0: Shuklam Ra.

0: వందేతాం పరమేశ్వరిం భగవతిం బుద్ధిం ప్రదాం శారదాం. Sharada is another name for Maa Saraswati.
1: Sharada je další jméno Maa Saraswati.
0: Jagadamba is another name of Saraswati.
1: Jagadamba je další její jméno.
0: And it doesn't matter if we are male or female.
1: Ať už jsme muži nebo ženy.
0: That divinity, that divine power is inside all of us.
1: Ta božská síla, to božství je uvnitř každého z nás.
0: You may notice that in certain times we turn or our feminine energy which is inside of us starts or activates.
1: Všimnete si, že někdy se více vztahujeme k té ženské energii, která je u nás.
0: The mother can be very caring and very loving, but when that Kali, when that Rudra roop, when that Bhagavati awakes within her, then she is the most strong woman in the world.
1: Matka je velice jemná, ale když se projeví ten aspekt Kali, Bhagavati, tak je to ta největší síla.
0: We can put water, crystal clear, pure water. Sorry, you can open your eyes, by the way.
1: Můžete už otevřít oči.
0: I mean, you can keep them closed if you want.
1: Jestli chcete, můžete mít zavřené.
0: If we put pure, crystal clear water.
1: Když dáme čistou křišťálově čistou vodu.
0: But it's put in a dirty cup.
1: Ale dáte ji do špinavého hrnečku.
0: Then what happens to that water?
1: Co se stane s tou vodou?
0: What?
1: It becomes dirty.
0: Again, reminding you, it's an interactive satsang.
1: Zase
0: you can
1: chci vám připomenout, je to rozhovor, není to vaše, nebuďte potichu.
0: It gets also dirty. Why?
1: Tak i ta voda se zašpiní. Proč?
0: Because the vessel, the glass was dirty.
1: Protože ta sklenička, ta nádoba byla špinavá.
0: That's why inner purity, inner clarity is important.
1: Proto ta vnitřní jasnost, vnitřní čistota je důležitá.
0: Otherwise Gurudev can pour in all the wisdom he has.
1: Protože jinak do nás může Gurudev nalít všechnu moudrost, kterou má.
0: But our heart misses compassion.
1: Ale v našem srdci chybí soucit.
0: Our heart does not know how to love.
1: Naše srdce neví, jak milovat.
0: Our heart is full of jealousy, ego, envy.
1: Naše srdce je plné žárlivosti, ega a závisti.
0: All the children who are leaving, please come for prasad before you leave.
1: Děti, než odejdete, tak si přijďte pro prasad.
0: Sorry again, we made it late.
1: Zase jsme to protáhli, omlouvám se.
0: I got a suggestion that we should have prayer a little bit earlier and then maybe talk afterwards.
1: Měl jsem návrh, že by byla nejdřív modlitba dříve a potom teprve přednáška.
0: So maybe from tomorrow.
1: Tak možná od zítra.
0: Today they are talking from inside, so let them talk.
1: Tak teďka to přichází zevnitř ty slova, tak.
0: These are some rare days where I don't mind sitting long.
1: To jsou ty vzácné, kdy mi nevadí tady sedět déle.
0: So until and unless our inner vessel, inner glass is not clean.
1: Tak dokud ta naše vnitřní nádoba, vnitřní sklenice není čistá.
0: All the world's knowledge can pour into us, but it will still remain dirty.
1: Ať už kolik slov do nás kdo naleje, tak pořád to zůstane zakalené, špinavé.
0: In today's world, in today's Kali Yuga,
1: v dnešním světě, v dnešní Kali Yuze,
0: quality is much more important than quantity.
1: Ta kvalita je daleko důležitější než kvantita, množství.
0: Because how much quantity of information are we intaking in our day-to-day life?
1: Každou chvíli života, kolik informací, jaké množství informací je kolem nás v našem denním životě.
0: We watch denním životě yoga in technically even that's Deutsch. Yoga in
1: Yoga v denním životě.
0: Denním život.
1: Tak kolik toho přes den vidíme?
0: Hundred of messages we read throughout the day.
1: Přes den přečteme stovky zpráv.
0: Hundred of videos we scroll through social media.
1: Na sociálních sítích projedeme stovky videí.
0: Everything is so accessible, we don't have any more newspapers, we open our phone and we get fake news on Instagram.
1: Všechno máme tak při ruce, že už ani nekupujeme noviny, stačí otevřít

0: telefon a všechny ty falešné zprávy máme na Instagramu.
1: We become Brahmagyani from the tutorials.
0: A jsme Brahmagyani skrze ta návodná videa.
1: In the same way as we experiment astral travel on YouTube.
0: A stejně tak můžete vyzkoušet astrální cestování na YouTube.
1: Close your eyes.
0: Zavřete oči.
1: Imagine your body is going out.
0: Představte si, že vaše duše opouští vaše tělo.
1: If your astral self has gone out of the body, then which self is listening to the YouTube tutorial?
0: No, a když vaše to vaše já teda opustilo to tělo, tak co, které to já poslouchá ten návod z toho YouTube?
1: And what if you're listening to the tutorial, you go out?
0: A teď posloucháte ten tutoriál, ten návod a v někam odejdete teda?
1: But the physical self doesn't know how to communicate with the astral self and you did not watch the complete tutorial because you're going with the flow.
0: A vy teď to vaše fyzické tělo nemůže poslouchat, se nedoposlouchali konec toho návodu, protože vy jste někde jinde.
1: And you get lost somewhere else.
0: A někde se tam někde jinde se ztratíte.
1: Ah. Mm-hmm. Or maybe the tutorial is in English.
0: A nebo možná ten návod je v angličtině.
1: But your astral self does not know English. It only knows česky.
0: Ale vaše astrální já neumí anglicky, to umí jenom česky.
1: Then?
0: Co potom?
1: You are lost.
0: Jste ztraceni.
1: That's why let's try not to rely on all these informations and these quantity of what do I give a nice word to it? All this.
0: A tak bychom neměli
1: material, which we intake from the web.
0: Spoléhat na to množství těch informací a těch, řekněme, materiálů, které najdeme na webu.
1: And let's believe and follow the one who actually climbed that mountain, not
0: Google Maps. Věřme a následujme opravdu toho, kdo už na tu horu vylezl.
1: Because Google Maps is, in, especially in India, we experienced it. We were going, I think, to Kumbh Mela or somewhere.
0: Protože a nejenom Google mapám, a v Indii my to známe, když jsme jeli na Kumbh Mela podle Google map.
1: It was night.
0: Byla noc.
1: Thundering.
0: Hrmělo.
1: I'm joking, this I made up to make it more intense.
0: Ne, já mám si legraci, to jsem nám přidal, aby to bylo napínavější.
1: It was day.
0: Bylo to ve dne.
1: And we were driving on the road.
0: A jeli jsme po silnici.
1: And Google Maps says.
0: A Google mapy říkají.
1: 200 meters straight, turn right.
0: 200 metrů rovně, zahni doprava.
1: And go straight.
0: A pak pokračuj rovně.
1: 200 meters, we go right.
0: 200 metrů a doprava.
1: There's a newly constructed bridge.
0: A tam je nově postavený most.
1: Guess what?
0: A představ se si co?
1: The bridge is only half built.
0: Jen ten most je jenom postavený z půlky.
1: So it was good that we were not driving in good speed.
0: Tak bylo dobře, že jsme nejeli tak moc rychle.
1: Otherwise my number plate of the car would be reality. Go Moksha.
0: A jinak bych měl tu značku na autě, jedem do Mokši.
1: That's why I got that number plate.
0: Proto mám tu značku takovou.
1: To remind myself.
0: Abych si připomněl.
1: End goal is Moksha.
0: Ten cíl, jediným cílem Moksha.
1: Go Moksha.
0: Jdi k Mokše.
1: So that's why we should not trust Google Maps, but I think the person who has driven that route or who has climbed that mountain knows more than that Google Maps.
0: A neměli bychom proto věřit jen těm Google mapám, ale spíš člověku, který už tu cestu prošel, který už na tu horu vylezl.
1: So instead of trying to understand all the Vedas and all the knowledge in the Puranas and all these things.
0: A tak než abychom se snažili porozumět všem védám, všemu vědění v Puránách a v tyhle věci.
1: What do we do?
0: Co děláme?
1: Guru charano me

0: नारायण भगवान की जय। श्री देव परिषद महादेव की जय। धर्म सम्राट स्वामी मधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय। महामंडलेश्वर जी स्वामी आतरपुरी जी महाराज की जय।
1: The time is going pretty fast.
2: Čas plyne docela rychle.
1: So today we will talk about the last one, about the swan.
2: A dneska teda si zmíníme ještě poslední o labuti.
1: And maybe we'll continue next time with then the vina.
2: A příště budeme pokračovat, co je to vína.
1: The lotus.
2: Lotos.
1: That's it what I have for now.
2: To je to, co mám pro, pro dnešek.
1: And then after that we have chapter 3.
2: A pak máme kapitolu 3.
1: Then we have chapter 4.
2: A kapitolu 4.
1: That's it till where I thought of.
2: To, o to, co jsem zatím promyslel.
1: Swan.
2: Takže labuť.
1: Hans.
2: Hans.
1: Not Paramhans, but Hans.
2: Ne Paramhans, ale Hans.
1: So what does Hans represent to you?
2: Co představuje pro vás Hans?
1: Eh? What did he say? Yeah, even joking, whatever. What?
3: Hans is German.
1: What? Okay, except the German name, what does it
2: kromě
1: mean?
2: Kromě německého jména, co to znamená?
1: Huh? Beauty.
2: Krása.
1: Pure love, soul.
2: Čistá láska.
1: Anything else?
2: Něco dalšího.
1: Hmm. But what is, what does the swan do? What is it?
2: Co
1: what is its
2: dělá labuť?
1: Main, huh? Collect pearls and.
2: Sbírá perly.
1: Huh? Okay.
2: Pluje
1: close.
2: Po vodě.
1: You are close. Something to do with water. No, sorry. Exactly.
2: Dokáže rozdělit mléko a vodu.

0: Přesně.
1: You see, you know the answers of everything.
0: Víš, ty odpovědi všechny znáte.
1: Just need to dig deeper and you will find them. I don't need to give
0: hlouběji, jít hlouběji a nemusíte ani to slyšet na satsangu.
1: But still we will forget it till the next summer, so I will
0: say. My to na příští rok, do příštího leta stejně zapomeneme, tak si to řekněme.
1: The main quality which we can learn from the swan is discriminating between milk and water.
0: To, co se můžeme učit od labuti, je rozlišit mléko a vodu.
1: We see some loved ones or someone, anyone's message on our phone.
0: Vidíme nějakou zprávu od někoho, kdo je nám milý, na našem telefonu.
1: This one does not apply on me.
0: To se netýká mě.
1: Because the only complaint which the whole world has for me.
0: Protože jediná stížnost, který všichni na světě proti mě mají,
1: I do not respond to messages.
0: Že neodpovídám na zprávy.
1: Sorry, but I have more than 1,900 unread messages and I admitted that I'm bad at replying.
0: Omlouvám se, mám tam 1,900 nepřečtených zpráv a opravdu nejde mi to odpovídání.
1: So for those of you who have my number, easier is just to call me.
0: A tak vy, kdo máte číslo, tak je lepší mi zavolat.
1: And for those of you who don't have,
0: a vy, kdo nemáte číslo,
1: very good, more peace for me.
0: Tak je to taky dobře, aspoň mám klid.
1: But still we set up a complete system. There is one official number which will be picked up by anyone who is somewhere.
0: Ale my jsme to dali, jsme tomu systém. Nemusíte mi volat teď. Máme oficiální číslo, kde vždycky bude nějaká služba, která ho bude zvedat.
1: Yeah. I think it was the wrong idea to say that on.
0: A myslím, že to byl špatný nápad o tom mluvit.
1: But there's one official number which is now.
0: Ale je oficiální číslo.
1: In India for any organizational matters in India.
0: Všechny ty organizační záležitosti v Indii.
1: There's office emails and personal emails and.
0: Jsou tam nějaký ten organizační oficiální e-mail a tak dále.
1: Easiest is just come here and talk to me.
0: Lepší přijet sem a promluvit si.
1: But okay, the point which I'm trying to make is when someone gets any message.
0: No, ale tak o co nám tady jde, když dostanete nějakou zprávu?
1: We immediately get so excited, we jump and we check our phone.
0: Tak okamžitě nás to tak nadchne, že vyskočíme a kontrolujeme, čteme to na tom telefonu.
1: But the problem with that is.
0: Ale problém v tom je.
1: This I experienced.
0: Tohle já zažívám.
1: After you pick up the phone for replying.
0: Když si vezmete telefon, abyste odpověděli,
1: we end up spending 30-40 minutes on totally something else.
0: Nakonec strávíme 30-40 minut na něčem úplně jiném.
1: Agree? Yes. Many of us. I think all of us will agree, but
0: myslím, že všichni
1: half of us
0: jsme to zažili a někdo to i přizná.
1: So, after that 30-40 minutes we come back and we think, "Oh, why did I pick up my phone?"
0: A tak potom po těch 30-40 minutách, co tam tak různě plujeme, tak si říkáme, proč vlastně jsem si ten telefon vzal?
1: Then we think, oh, okay, swan.
0: A pak říká, aha, ta labuť.
1: We discriminate between milk and water.
0: Musíme rozdělit mléko a vodu.
1: Not every thought needs our reaction.
0: Ne každá myšlenka potřebuje naší reakci.
1: Not everything that we see or hear. Not everything that we see needs our thought, not everything that we think needs our actions.
0: Ne všechno, co vidíme, nemusíme nad vším, co vidíme, hned přemýšlet a ne každá myšlenka musí vyvolat nějaký čin, akci.
1: We may see 100 billion things in the day with our eyes.
0: Svýma očima za den vidíme stovky milionů věcí.
1: But we only capture or we only remember those which are truly important to our hearts.
0: Ale zapamatujme si, schovejme si v sobě jen ty, které jsou důležité pro naše srdce.
1: But be more aware of that thoughts, of that visions, if they really deserve our time and energy to be thought about.
0: Buďte si vědomí a dávejte tu energii jen těm myšlenkám, které jsou toho hodny.
1: If your answer is yes.
0: Pokud odpovíte, že ano.
1: Then question is, does that thought need our action?
0: No a potom, když teda máte takovou myšlenku, která je hodna toho, abyste se jí zabývali, další otázka je natolik nosná, abych kvůli ní něco měl dělat?
1: If the answer is yes, then question, does my actions harm or gives good to others.
0: A pokud ano, tak další otázka pro mě je, s tím svým činem, co teď udělám, pomůžu tím, je to pro dobro někoho, nebo tím někomu ublížím?
1: That discrimination is that swan of Saraswati.
0: A tohle to rozlišování, to je ta labuť, kterou má Sarasvati.
1: That is Viveka.
0: To je Viveka.
1: And the rest, the Veena and the Lotus, we will cover
0: Veena,
1: some other
0: lotus,
1: day.
0: K tomu se dostaneme příště.
1: Tomorrow I would request all the sannyasis in the morning to figure out amongst each other. All of you can speak, one of you can speak, two of you can speak.
0: Zítra dopoledne bych poprosil naše sannyasiny, aby se postarali o domluvili se, jestli budou mluvit všichni, jeden z nich nebo dva.
1: I have some work, so in the morning I will be not in Strelky for the morning lecture.
0: Takže já mám nějakou práci, tak během dopolední přednášky nebudu ve Střílkách.
1: But late afternoon I will be back.
0: Ale později odpoledne se vrátím.
1: So I'll see you again in the evening.
0: Takže se uvidíme večer.
1: But the satsang still continues.
0: Ale satsang bude pokračovat.
1: Paramhans is here.
0: Paramhans je tady.
1: Hans is all here.
0: A Hans, všichni jsou tady taky.
1: Bas, so
0: to stačí.
1: You all hold that wisdom.
0: Vy držíte v sobě tu moudrost.
1: Sharing is caring.
0: A to, že se o ní podělíte, tím projevíte zájem.
1: So don't dust all those knowledge, that wisdom inside of your mind.
0: A tak oprašte všechno to vědění, které máte ve svých myslích.
1: Let it go.
0: A nechte ho plynout.
1: Let it go for the good.
0: Nechte ho plynout k dobrému.
1: So let's help each other. That's what the community does. That's what a family does.
0: Pomáhejme si navzájem. To, co to dělá komunitu, společenství, to dělá rodinu.
1: Shares wisdom.
0: Sdílejte moudrost.
1: Shares knowledge.
0: Sdílejte vědění.
1: Shares experiences.
0: Sdílejte zkušenosti.
1: Because you never know what impact does your words make to someone.
0: Protože nikdy nevíte, jak slovy můžete druhého ovlivnit.
1: And maybe your experience which you are sharing.
0: Možná ta zkušenost, zážitek, o který se podělíte.
1: Maybe that wisdom which you are sharing.
0: Možná ta moudrost, o kterou se podělíte.
1: Can inspire or change something in someone's mind.
0: Může někoho inspirovat a někomu přinést nové myšlenky.
1: We are not gods, we are humans.
0: Nejsme bozy, jsme lidé.
1: So we all learn from each other.
0: A učíme se od sebe navzájem. So
1: as one beautiful family.
0: Jako jedna krásná rodina.
1: Without feeling shy about they are listening, who is watching. Those who are sitting here is our family, and those who are watching there is also our family.
0: Nemusíme se stydět, bát se, kdo to uslyší, neuslyší, kdo sedí tady, to je naše rodina, a ti, kdo poslouchají, i tam jsou také naše rodina.
1: And those who are watching just for curiosity, they will become our family.
0: A ti, kdo se koukají jenom ze zvědavosti, ty se stanou naší rodinou. Ti se stanou naší rodinou.
1: So what is there to be afraid, ashamed about?
0: Tak čeho se, za co se stydět, čeho se bát?
1: Exactly. All in one, one in all.
0: Tak jeden ve všem a vše v jednom.
1: So let's all be there for each other.
0: Tak buďme tady jeden pro druhého.
1: Let's all share that wisdom.
0: A sdílejme tu moudrost.
1: So it doesn't need to be sannyasis.
0: Nemusí to být sannyasini.
1: Priority goes to them.
0: Ne, oni mají přednost.
1: Because they are living in this fire.
0: Protože oni žijí v tomto ohni.
1: But still, if
0: ale i tak,
1: any of you have the icha, the
0: pokud někdo z vás má icha, přání,
1: the wish to share,
0: něco sdílet.
1: Please let them know, they will be more than happy to let you speak first.
0: Prosím, dejte jim vědět, oni budou určitě šťastní, když budete mluvit vy.
1: I know none of you will come.
0: Já vím, že nikdo nepřijdete.
1: But then when I come, then I pick you randomly and you still have to talk.
0: So. Ale když se pak vrátím, tak vás stejně náhodně vyberu, tak stejně budete muset mluvit.
1: So either you choose yourselves.
0: A tak si vyberte sami.
1: Or one day I choose you.
0: A nebo jednoho dne vyberu já vás.
1: Let's see where this takes us.
0: Uvidíme, kam nás to dovede.
1: Now I think they have something beautiful to sing and share.
0: Teď myslím, tady mají něco krásného.
1: And they even
0: podělit.
1: Did effort.
0: A oni si vzali to úsilí.
1: Dhrada nischaya ichha shakti. They had that wish.
0: Měli to přání.
1: To do something for a good cause.
0: Něco pro dobro, udělat pro dobrou věc.
1: So they were drawing. You would call it drawing, or what do you want to call it?
0: A tak co?
1: Painting, drawing.
0: Malovali, něco namalovali.
1: Sketching. a beautiful mantra,
0: krásnou mantru,
1: which will be for one of you,
0: která bude pro někoho z vás,
1: or maybe thinking about the community, the ashram itself, or the center things. Okay, I don't want it at my home, I want it at our center.
0: A ne pro váš jenom domov, ale třeba pro váš ashram, pro vaše jogové centrum.
1: Then that painting can be for that ashram, that center.
0: A tak ten obraz může jít do toho centra.
1: It's not our way of functioning.
0: Není to takhle, my nemáme, my takhle nefungujeme.
1: We don't usually do auctions.
0: My neděláme aukce.
1: But it was a brilliant idea by them.
0: Ale bylo to jejich nápad.
1: And if we don't mistake, we if we don't do mistakes, we won't know the results of the mistakes.
0: A když neuděláme chybu, tak ani nebudeme vědět, kam ty chyby vedou.
1: And the funds which will be raised from the auction.
0: A to, co vyzbíráme skrze tu aukci,
1: will be for the collection for your new home in Kumbhmela next year.
0: Bude přispět na to uspořádání Kumbhmely příští rok.
1: So if I need to build something for all of us,
0: kdybych tam potřeboval něco pro nás, pro všechny postavit,
1: it needs also something.
0: To taky něco stojí.
1: So that something comes from here.
0: A tak to začne tady tím.
1: Efforts of the children.
0: Je to úsilí dětí.
1: Devotion and determination of the parents and the teachers.
0: Oddanost a rozhodnutí těch učitelů, úsilí těch učitelů a rodičů.
1: But all the credit goes to them.
0: Ale všechno je to díky nim.
1: And who was presenting it? No, I mean,

0: Naranpuri, where are you? Oh, it will be tomorrow. In India, we have a saying, kal kare so aaj kare so ab. So what you are supposed to do tomorrow, you do today. What you are supposed to do today, you do now.
1: V Indii říkáme, to, co chceš udělat zítra, udělej dnes, to, co chceš udělat dnes, udělej teď.
0: And me learning from the best, how to stir the pot.
1: A já jsem se naučil to nejlepšího, jak tím promíchat v tom hrnci.
0: We bring a twist in their beautiful plan.
1: Tak jsme trošičku ten jejich krásný plán trošičku pozměnili.
0: Because I always say, let's be in the moment.
1: Jak vždycky říkám, buďme v přítomném okamžiku.
0: But who knows, maybe no one gets it today, maybe it still continues tomorrow as they wished.
1: Ale oni si přáli, by to bylo až zítra ta aukce, ale možná, že když to dneska nikdo nezíská, tak to bude zítra pokračovat.
0: So, come. First they will sing.
1: Tak nejdřív budou zpívat.
0: And you can hold it up till then.

0: check.
1: So we have 150 euros.
2: Tak máme 150 euro.
1: Just to remind you that the money will go part for children equipment.
2: Chci vám připomenout, že část těch peněz půjde teda na něco pro děti, pro děti, jak řekl Avatar Prodigy.
1: 170.
2: Tak 170.
1: Aus Vienna.
2: Do Vídně. 170 z Vídně.
1: 180.
2: Tak 180.
0: Anyone except Austrians?
2: Kromě Rakouska.
1: 200.
2: Tak 200.
1: From? Třinec.
2: 200 euro z Třince.
1: Czech people are becoming awake.
2: Češi se probouzejí.
1: So 200 euros to Třinec.
2: Takže 200 euro pro Třinec.
0: Hungary, anyone?
2: Z Maďarska někdo?
0: Someone who sits in the corner.
2: Někdo,
0: in the
2: kdo tam sedí v rohu vzadu.
1: 220
2: Niranjan, Maďarsko.
1: 220. That's not a very yogic number, is it?
2: To není moc jogové číslo.
0: So, Niranjan or sorry, Hungary 251.
2: Takže Maďarsko 251.
1: Is there anyone daring to go higher than 251?
2: Odváží se někdo jít ještě výš než 251?
1: 280.
2: 280.
1: And we are back to Salzburg.
2: A jsme zpátky v Salzburku.
0: Again.
1: 300 from Třinec.
2: Tak ze Třince 300.
1: Now we have a very nice duel.
2: Tak teď tady máme takový duel.
0: Maybe someone from Serbia/Canada.
2: A někdo možná ze Srbska nebo Kanady.
0: Maybe this is supposed to go all the way around the world.
2: Možná, že to má putovat přes celý svět.
1: The latest price was 300.
2: Takže
0: don't worry, someone will overpass you. So.
2: Někdo tě ještě přesází.
0: Just go with it.
1: I think 333, which is very nice yogic number. Okay.
2: 333. Máme 333.
1: To Canada.
2: Z Kanady.
0: Let's go back to Hungary.
2: A půjdeme zpátky do Maďarska.
1: How much?
2: Nevím, jaké je to jogové číslo.
0: I mean, I would choose before I choose.
2: A tak já bych si vybral bej tebou, než ti vybere Avatar Puri.
0: $351.
2: Takže 351.
1: $351.
0: Saved.
2: Zachráněn.
1: Anyone going higher?
2: Ještě někdo?
1: 400 from Třinec again.
2: 400 euro do Třince.
1: They really need to decorate their yoga center, I see.
2: Opravdu potřebují něco na výzdobu yoga centra.
0: Maybe someone from the Netherlands?
2: A možná někdo z Nizozemí?
1: 420.
2: 420 pro Nizozemí.
0: Now I learned one thing, the Marwari genes.
2: A teď jsem ty marvarské geny.
0: Which Gurudev had.
2: Které má Gurudev.
0: Somewhat I still have.
2: Tak něco je i ve mně asi.
0: Marwaris and Gujaratis are known to be the experts in business.
2: Protože Marwari a Gujarati to jsou expertní, to jsou profesionální obchodníci.
0: I mean, innerly I'm European because I was brought up by you guys.
2: Vnitřně jsem Evropan, protože jsem vyrostl tady.
0: But still inside the genes and the blood and the body still.
2: Ale v té krvi pořád to tam je něco.
0: So even though my mentality is European, but still.
2: Když mám evropskou mentalitu, tak pořád něco někde ve mně je.
0: Indian has to come out.
2: Ta, to indického něco ve mně ještě tak je.
0: So we were at what, 400?
2: Kolik jsme byli?
1: 400.
2: Na 420.
0: Where's Sweden gone?
2: A kde zmizelo Švédsko?
0: Oh yeah, over there in the back.
2: Aha, oni jsou tam vzadu.
0: Anything from Sweden?
2: Co, něco ze Švédska?
1: 450.
0: 450. Let's go.
1: Well.
0: I mean, you really want me to name you guys or?
2: A tak vás opravdu mám vyvolávat?
1: I think like going to Sweden with the frame is too far, no? Someone could pick it up a little bit closer.
2: Aby si to vezli až do Švédska, to je daleko, tak možná někdo, kdo to má blíž, že by si to vzal.
1: 450
2: takže
1: for the first
2: 450
0: time. 450
2: poprvé.
1: Yes. No, Slovin. Huh? 470 to Salzburg.
2: 470 do zpátky do Salzburgu.
0: No Balkans.
2: Žádný, nikdo z Balkánu?
0: Where are my Balkans gone?
2: Kde jsou moji Baktové?
1: So 400, how much was it?
0: 70.
1: 70.
2: 470 poprvé.
1: Anybody?
2: Někdo další?
1: 500 back to Třinec.
2: A 500 zpátky do Třince.
0: Okay, so now let's pause it at 501 for tonight and we will continue tomorrow.
2: Tak to na 500 teď přerušíme pro večer a zítra budeme pokračovat.
0: How long are you kids here? 3 weeks, no?
2: Jak dlouho jste tady děti? 3 týdny.
0: So we have 3 weeks.
2: Máme 3 týdny.
0: Take your peaceful time.
2: Tak si užijte svého klidného času.
0: What?
1: I was just asking if they will make another one for the next week.
0: For the next what?
1: For the next week.
0: Oh yeah. Also good idea.
1: So we are at 501 and we'll continue tomorrow.
2: Takže thank jsme you. 500 poprvé a pokračujeme zítra.
0: Okay, but let's make it easier.
2: Ale usnadněme si to.
0: Today is what, Wednesday?
2: Dneska je středa.
0: Let's do it weekly.
2: Tak to budeme každý týden.
0: Okay, so normal traditional weeks are Monday to Monday, but Strilky is, I think, Friday to Friday.
2: Ty týdny jsou od pondělka do pondělka, a ve Střikách to máme od pátku do pátku.
0: So Friday morning we will put the hammer.
2: Tak v pátek ráno to odklepneme.
0: All of you are most welcome. We have a very beautiful satsang in Vienna.
2: V pátek se všichni vítání, budeme mít krásný satsang ve Vídni.
0: Where Gurudev brought the divine light of Mahaprabhuji and began his
2: kam Gurudev přinesl božské světlo Mahaprabhujiho a začal svoji cestu.
0: And in Mahaprabhuji ashram that lamp has been lit for years and years.
2: A v Mahaprabhuji ashramu ta lampa, to, ten plamen tam hoří roky a roky.
0: And Mahaprabhuji ashram we will all go have prayer.
2: Všichni tam půjdeme, budeme tam modlitbu.
0: One second, I will read the message what
2: ještě
0: we are doing.
2: Okamžik přečtu přesně, jak to bude.
0: So 5 to 5:30 we have darshan and puja in Mahaprabhuji ashram.
2: Od 5 do 5:30 bude darshan a puja v Mahaprabhuji ashramu.
0: Mahaprabhuji ashram is Mahaprabhuji ashram. You're so stuck in Strilki because he's from Strilki. So Mahaprabhuji ashram is little bit small.
2: Mahaprabhuji ashram je trošku menší ve Vídni.
0: So I will be there till 6:45.
2: Já tam budu
0: no,
2: do
0: till 6:15.
2: Já tam budu do 6:15.
0: So small batches will come up, have darshan, then go slowly to Guruji ashram.
2: A tak menší skupiny vždycky tam přijdete nahoru, dostanete darshan a pak půjdete do Gurujiho ashramu.
0: And then 6:30 I will Indian time.
2: Až 6:30 indického času.
0: No, Indian time, but with my modification, so 5-10 minutes up and down.
2: S mými úpravami tak plus minus 10 minut.
0: We will come to Guruji ashram.
2: Se sejdeme v Guruji ashramu.
0: And then we will continue the satsang in Guruji ashram.
2: A tam budeme pokračovat se satsangem Gurujiho ashramu.
0: And next what will happen, how will it flow, that we will see at that time.
2: A pak uvidíme, kam to poplyne dál.
0: Thinking about the community.
2: Přemýšlejme o tom společenství, o komunitě.
0: Those of you who paid here for the seminar.
2: ti, kdo už máte tady zaplacený seminář tady,
0: and will be traveling to Vienna,
2: a pojedete do Vídně,
0: there will be nothing you can enjoy satsang, eat, whatever.
2: Už nemusíte znovu.

0: lidé ze sauny mají, jsou šťastní, že můžete přijet také do Vídně.
1: If those who can't come or who don't have transportations and still staying here in Střílky.
0: A ti, kdo nemohou přijet, třeba nemají dopravu a tak a zůstávají tady ve Střílkách.
1: Evening satsang will be still organized.
0: Bude tady večerní satsangy tady.
1: Don't know who will lead it, but yes.
0: Nevím, kdo ho povede, ale ano.
1: So that's the plan for day after tomorrow.
0: Tak to je plán na to pozítří.
1: And then day after tomorrow morning, no, next day morning, Sunday morning, I believe.
0: A potom
1: no, Saturday morning.
0: Sobotní ráno, sobotní dopoledne.
1: Saturday morning, I am also not here.
0: Já tady taky nebudu.
1: So Saturday morning also someone will cover.
0: Také někdo se o to postará.
1: And Sunday, Saturday afternoon I will be back.
0: A v sobotu odpoledne se vracím.
1: So basically we have one morning satsang tomorrow and one morning satsang on Sunday. Saturday morning satsang I'm not here and Thursday morning satsang I'm not here.
0: Takže čtvrteční ranní satsang tady nejsem a potom v pátek.
1: Yeah. Tomorrow I'm not here, so morning satsang I'm not here. Takže, tomorrow evening I'm here.
0: Takže zítra dopoledne tady nebudu, večer na satsang tady budu.
1: Friday morning I'm here, Friday evening we are anyhow together in
0: Vienna. Dopoledne jsem tady a od večer jsme všichni ve Vídni.
1: And Saturday morning I'm not here, Saturday evening I'm
0: sobotu,
1: not here.
0: V sobotu dopoledne tady nejsem a v sobotu večer už tu zase budu.
1: Many things planned.
0: Je hodně věcí naplánovaný.
1: Many activities.
0: Mnoho aktivit.
1: Not to keep you too bored and too.
0: Abyste se moc nenudili.
1: That you don't have too much time to gaze in the.
0: Abyste neměli čas zírat po obloze.
1: Empty sky.
0: Po do prázdné oblohy.
1: Chidakash. Yes. But that Niranjanji takes you to Chidakash Dharana, but.
0: Ale na to máme Niranjanjiho na Chidakash Dharanu.
1: But here you automatically go because you are so bored.
0: Tady jste se nudíte, tak automaticky tam koukáte.
1: Svasti prajabhyam paripalayantam nyayena margena mahin mahisha gaurammanebhyo shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti, Sadgurudev Bhagavan ki jai.